Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopní věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu

0: vzdělání je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Radio Spin. Can't touch this.

0: nežral tlak, jako bych nikdy nesel.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Studio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozv.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.

0: Spin Talk.
1: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a zvu tě dneska večer na Spin Talk speciál ke zrádcům. Do studia dorazí porodní asistentka Jitka a taky numeroložka Monika. Zatímco Jitku zabili, Monču vyhlasovali u kulatýho stolu. Jaký to pro ně bylo zahrát si hru zrádci? Dneska večer v 7 prozradím. Těší se na tebe, Roman Jakub.
2: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Radio Spin.

0: Fine Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Nejvíc nevybípaný československý scény v republice. To je československý speciál s hvězdičkou. Každou sobotu od 10 večer na Radio Spin.

0: Spin Talk.
1: Z mýho pohledu to buď jižní město, anebo jižák.
2: Okay.
1: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne jižňák, tak ty nejsi asi svodná.
2: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
2: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě, a to může být 20 let, třeba přes 20 let, a tam přinesli snídaní a tak, a teď tam byla zaplá televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. No, tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkám, it's me. A vůbec se nechápal, jak se to tam dostalo, nebo jak je to možný. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejen o rapu. Děkuju, že posloucháte Radio Spin a děkuju, že taky posloucháte Spin Talk. Další sezonu Spin Talku na Radio Spin otevíráme legendou, ve studiu je Michal Opletal, a.k.a. Ory. Michale, vítej, jsem rád, že seš tady.
1: Čau Romane, díky za pozvání.
2: Tak jo, tak za prvý ti přeju všechno nejlepší k 50 nám.
1: Děkuju, už jsem 50 cent.
2: To je dobrý, to je dobrý. Jaký to je pocit být 50 cent?
1: Jako cítím se trošku postřelený. Ale vlastně v mém případě to, ten věk ještě je jenom číslo, takže...
2: Ještě je to dobrý.
1: Takže ještě je to dobrý, ještě to držím, dobrý. Držím pohromadě a všechno, všechno vlastně, já se cítím furt o 10-20 let mladší, takže...
2: Taky tak vypadáš. A já cítím první změnu, která se odehrála po 50. Přišel jsi a přišel jsi včas.
1: Já jsem si nemajde říkal, jestli to na mě zase ptáneš. Já jsem jednou nepřišel, tyhle, a pak a vždycky každý další spintol. Ty jsi přišel včas.
2: Vidíš, jak to se mnou tenkrát pracoval. Jaká byla oslava?
1: Pracuji dodnes. Oslava byla příjemná, protože tam byli samý skvělí přátelé a moje žena s Trafonem to zorganizovali. Takže se i docílili toho překvapení kýženýho, protože já mám narozeniny 21. června a oni mi ty narozeniny udělali o den dřív, což samozřejmě jsem nečekal, takže jsem byl fakt překvapený, když jsem spěchal do restaurace jedný na záchod a najednou prostě tam všichni, ha, překvapení a já jsem běžel na ten záchod a oni jako, co nejsi rád, že jsme tady a sorry, abych se takže to mělo takovýhle hezký antré, no.
2: No tak to je dobrý, tak jo. Myslím, že Michal mi říkal, že to tam bylo tak velký, že ti prostě ukradli a uloupili sociální sítě. Tak jak to máš teďka s těma sociálníma sítěma?
1: Naštěstí to nebylo tam, protože oslava byla, já nevím, 2 měsíce zpátky a ty socky, o to jsem přišel tak měsíc zpátky. A už jsem to vyřešil a už je mám zpátky zase po měsíci, takže...
2: A bylo to těžký?
1: Tak měl jsem štěstí, že jsem se mohl obrátit na nějaký známý, který pracují v online světě a ty mají zase jiný známý, který mohli vlastně mi pomoct tím, že jsem dostal ten Instagram spojený s Facebookem vlastně zpátky, no.
2: Když jsi ten účet neměl, dělal jsi na tom účtu něco, třeba nějaký jako přidávání, odebírání fotek, nebo jaký to bylo koukat na svoje socky a nemít k tomu přístup?
1: Ne, ten účet byl furt stejný, on to zablokoval prostě Facebook, nebo zablokovala to Meta.
2: Jo. Tak. A pak ho zase odblokovala, dobře, dobře. No tak jo, tak pojďme rekapitulovat, protože když je někomu pade, tak si to určitě jako zaslouží aspoň chvilku nějaký ohlídnutí. Když ti bylo 15 a byl jsi prostě mladý kluk plný nadějí a přemýšlel jsi o tom, až ti bude pade, jestli jsi přemýšlel, to vlastně nevím, tak jaký jsi myslel, že ten život vlastně jakoby bude a teďka, když se podíváš zpětně, jestli byl takový, jaký jsi myslel, že bude?
1: A já jsem si někdy v 15, 16 jako vysnil, že budu rapér, nebo jsem si říkal, že budu rapér a nějak se mi to povedlo. Takže tohle vlastně se mi celkem splnilo. Mám skvělou ženu, takže to jsem taky šťastný. A jak jsi říkal, jaký ten život byl, ten život ještě je.
2: Ne, do té 50, to já neříkám, že teďka už se tady bavíme posmrtně.
1: Ale já jsem si splnil, co jsem mohl samozřejmě, jako můžu sebereflexivně, můžu vlastně si říct, že něco se nepovedlo, něco se mohlo udělat líp, ale to je to všechno, co s tím můžu udělat. Hmm. Nemá se na něčem brečet nebo něčeho litovat, spíš neopakovat nějaký chyby, jo. A žít tak, aby se za sebe nemusel stydět a nebyla to hamba.
2: Hmm. A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
2: Jednak byly levnější byty, jednak byly asi i levnější úrokový sazby a jednak už bys to měl hotový, jestli by.
1: Ale to je vlastně asi jako jediný, že vlastně máš celkem jako přirozený nějaký pocit, že ten život neskončí a když je tím 15, že máš na všechno spoustu času. Mm-hmm. Takže to je jenom jako ten čas je vlastně nejzácnější vlastně komodita. Mm-hmm. A vlastně nemá cenu ho nějak jako vejstovat zbytečně, no. Což to jsem byl mistr, ale jak jsem říkal, jako nelituju toho. Spíš už jenom se snažím využít úplně co nejlíp, jak to je. Mm-hmm.
2: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě, a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak a teď tam byla zaplát televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. No, tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se ho tam dostalo, nebo jak je to možný. Takže to bych si samozřejmě třeba nikdy nemyslel, nebo že třeba posloucháš Wu-Tang Clan a pak prostě jednou máš koncert v Sasazu a přijdeš tam a Kuba Gooding Jr. prostě herec tě zdraví a říká ti enjoy my friends a teď stane Method Man a říká ti hi Method Man. Pak stane Neo a říká hi Neo. Uh-huh. A říkáš Orion, co se to děje? Takže jako to bych si taky nikdy nemyslel. Nebo že třeba máš nějaký rapový hvězdy, který posloucháš, jako když je ti 15, 16, 17 a pak s nima hraješ koncerty. Nebo před nima samozřejmě. Ale i tak je to vlastně jako super. Nebo že dokument Nekonečný příběh, co natočil Štěpán Fok od Rážka o PSH, tak vyhrál v Karlových Varech cenu diváků, ale ta cena vypadá úplně stejně jako všechny jiné ceny, takže že bych vlastně byl spolumajitel nebo spolunositel ceny z filmového festivalu ve Varech, bych si nemyslel vůbec. Takže a takových jako asi v historii bych možná našel víc, ale to je asi na celý pořad.
2: Orion. No, taky historky. Já si myslím, že dneska můžeme tomu věnovat celý pořad.
1: Co se stalo a nemělo třeba.
2: Tak co se stalo a nemělo?
1: No to jsou ale historky až po 22. hodině.
2: Nemáme nějakou takovou, která se dá říct 7 večer?
1: Ale teď mě to nenapadne takhle spontánně. Jsi mě zaskočil tím.
2: Dobře, pamatuju si, když jste tady tenkrát byli, myslím, že s Traforem, když vyšel film Nekonečný příběh, nebo Nekonečno, tak já jsem se ptal, co jste se z toho filmu o sobě dozvěděli a pamatuješ si tvoji odpověď tady tenkrát?
1: Ne.
2: Že už nikdy nechci točit film o sobě, tak by mě zajímalo, jestli tohle to pořád ještě platí.
1: Tak já jsem ho netočil, jako samozřejmě.
2: A tak víš, jak jsem to myslel.
1: Ani... To asi platí, no. Nemyslím si, že už je potřeba jako se nějak nechávat zaznamenávat, i když tohle taky bude asi na věky tady ten rozhovor, ale jako nějaký dokument, já myslím, že už pár pokusů a něco se natočilo a nějakou vypovídající hodnotu to má. Mm-hmm. A vlastně za mě mluví spíš, když pominu všechny moje trapný jako rozhovory všude možně, který jsem dával, jako vylitej třeba, tak hlavně za mě mluví jako hudba asi nějaká a to je to, na co jako můžu být jako pyšnej a to, co bude jako relativně na furt. Mm. A to je vlastně ten dokument, který jako vypráví o mě, protože dost dávám do toho jako sebe ve smyslu, že to není moc, že to není taková šaškárna, že to je prostě real shit, no, takže tohle mě přijde lepší, než natáčet nějaký dokument. Mm.
2: Teď tady mám jednu otázku, když na ní nebudeš chtít odpovídat, protože ti třeba bude nepříjemná, tak klidně jako řekni kašlem na to, ale napadlo mě v souvislosti s tím, že i mě bude, Páďo, a já jsem tohle seděl s kamarádem v Mlýnský kavárně a on má, já nevím, asi jako dvouletýho syna a říká mi, tak víš co, tak my se s Jonášem za tebou stavíme na obě do rádia. A tím, že jako nemám děti, tak najednou ve mně úplně tak jako poprvé v životě se mi to stalo, že mi bylo líto, že nemám děti. A zajímalo by mě, jak to máš ty?
1: Já mám vyženěný děti, takže...
2: Jsi s tím v pohodě?
1: Já jsem si naprosto v pohodě prostě tak život... Takže sorry, teď...
2: Krátně nám to tady rozkopej, ale... Já to
1: tak,
2: obhájím, já.
1: Takhle jsem dopadl skvěle a má to tak být.
2: Uh-huh. Přijal jsi to prostě.
1: No, ježíš, s obrovským jako štěstím, protože jsou strašně skvělí.
2: Kdyby teďka o tobě někdo točil 13. komnatu, tak o čem by byla?
1: To nevím, to je jako...
2: Tak mohlo by být několik dílů určitě.
1: Já myslím, že bych byl úplně nezajímavý do nějaký 13.
2: Fakt jsi o tom přesvědčený?
1: Spíš se ty 36 komnat čálinu.
2: Dobře, tak zůstaňme u té 50 jako takový. 50 je zlom. Nastal u tebe nějaký převrat, případně jakou měl podobu, nebo co se změnilo, nebo je všechno pořád stejný?
1: Tak ono to asi nesouvisí s tou 50, spíš, že člověk vlastně se nějak dostane tam, kam chtěl a jde tomu naproti a myslím, že když děláš věci, které vlastně mají smysl a chceš je dělat a děláš je dobře a trpělivě, tak vlastně ta odměna přijde většinou vždycky. Mm.
2: Ty jsi pár minut zpátky říkal vlastně, co jsi nečekal, že se stane a pak se to stalo a ty příběhy byly fakt jako velký. Myslím si, že každý rapovej fanda by chtěl zažít prostě setkání třeba s Methodmanem a tak dál. Kdyby jsi teďka měl jakoby vysnit, co by se ještě tak jako mohlo stát a chtěl bys, ať už třeba s kým bys chtěl mít track, koho bys chtěl v životě potkat, nebo v nějakou situaci, kterou bys chtěl zažít, tak co by to bylo?
1: Chtěl bych vyhrát Wimbledon.
2: Děláš něco pro to?
1: Jedno začal dohrát tenis, takže to už se mi nepovede, ale tuhle jsem Milan Cajs, Tata Boys, s námi dělal nějaký rozhovor, protože jsme jako grupou Salsíča hráli v Ostravě na Colors of Ostrava a on právě je taky tenista, je z Handspalky a já jsem právě mu říkal, že na Handspalce tam byl Jan Kodeš, nebo tam bydlel, takový český starý tenista, jako jedinej vyhrál Wimbledon z Čechů a on měl u tý, nebo možná ještě má u tý vily na Handspalce trávový kurt a já jsem nikdy nehrál na trávě, takže to by byla, aspoň to bych si chtěl splnit. A právě jsem se ptal Milana Cejse, jestli jak on jako rodilý a bydlí si na Handspalce, jestli tam někdy byl, jestli tam hrál, on říkal, že ne. Tak já jsem říkal, že by bylo dobrý teda, že si zahrám tenis a půjdem zaklepat k panu Kodešovi a dobrý den. My se s Tata Boysa z PSA můžeme se jí zahrát.
2: A on by řekl, jasně kluci.
1: Já nevím, tohle jsme si říkali v rámci toho rozhovoru. Takže když se ptáš, co bych ještě chtěl, tak jako tohle myslím, že je celkem hezký a splnitelný, i když by to nebylo u pana Kodeše, ale třeba někde jinde.
2: Jako to hraní na té trávě.
1: Přesně tak.
2: V čem si myslí, že to hraní na té trávě bude jiný? Já teda jsem v životě tenis nehrál, takže se ptám teďka tak jako...
1: Ale úplně... já bych se na to oblík celý v bílém prostě, jak jsou na Wimbledonu, víš, jako úplně pro mě by to byla vlastně...
2: Sláva.
1: Přesně tak, výjimečný zážitek, něco ještě třeba víc, než když se oblíkneš v neděli do kostela nebo něco.
2: Oblíkáš se často v neděli do kostela?
1: No, to byl...
2: to byl příměr, jako, že, já jako, to chápu.
1: Že jsme dělali maso prostě.
2: Jo.
1: jsme na tom trochu líbno.
2: Je ještě něco, co by se chtěl třeba naučit? Nějaký, já nevím, jazyk, nějakou dovednost a tak dále.
1: Jako, to je hezký, jo. Říkal jsem si, že bych mohl se lehce ještě jako trošku vzdělat v něčem, než to nepůjde. A vlastně jelikož mám nějaký německý předky, tak jsem si říkal, že škoda vlastně, že lidi nemluví moc německy a že, že když mám písničku, všichni jsou už v Německu. A že když mám 13% německý krve, že bych se mohl naučit třeba 13% německy.
2: Okay.
1: Že to není možná tak, jako těch 13% bych možná ještě zvládnul. Takže to mám v plánu, jako osvojit si lehce, jako pár věc němčiny.
2: Tak klidně můžeš říct prostě, ich heiße Orion, ich wohne im Prag. Už to umíš, aspoň částečně.
1: Já doma dubisku lagu, co ten alčá.
2: Tak jo, tak pokračujeme dál. Ještě jedna otázka k životu po 50. Přemýšlel jsi někdy o tom, jaký budeš důchodce?
1: Jako, to jsem nikdy nepřemýšlel, ani asi jako zatím nepřemýšlím. Můžu možná jenom mluvit o tom, jaký vlastně už jsem rapovej důchodce.
2: Mhm.
1: Ale to je úplně skvělý. Jako rapový důchodce jsem úplně, jsem vlastně od začátku si kariéry.
2: A co to vlastně teda znamená, že jsi rapový důchodce? Že už vlastně kašleš na jakýkoliv trendy a což kašlal asi vždycky, ne?
1: Tak prostě, že už vlastně si, jak si představuješ důchod, prostě si užíváš ten život a nemusíš nic dělat. A tak já jako... A i ten důchod se trochu dělá, já zahrát se, jo, tak já mám tu repovou zahrádečku a trošku si tam něco jako pěstuju a
2: jasně.
1: Mám z toho radost a už nemusíš jako mít jako obrovskou skleníkovou farmu, ty vole svítit 24/7.
2: Já si někdy obrovskou skleníkovou farmu, já vím, že to je metafora samozřejmě, jako protože já tě mám v kategorii, že sice seš pracant, ale zároveň si podle mě celý ten život uměl dopřát i hodně času pro sebe.
1: Možná něco, já jsem měl tak skleníček. Teď už je to paření štěstí.
2: Dobře. Dobře, víš, co mě zajímalo?
1: Neuměl jsem paření štěstí, teď je to skleníček.
2: Ok, dobře, taky vývoj. Jak vypadá tvůj obyčejný den, když prostě nemáš koncert? To znamená, v kolik třeba vstaneš, jak vypadá tvoje snídaně, co děláš prostě pak? Já tam nechci teďka vlastně říkat nic víc, protože bych ti tam vkládal odpověď a to nechci. Takže jak vypadá tvůj běžný den?
1: Tak už jsem se naučil stávat relativně brzo, takže stávám třeba v 8.
2: Hustý. Jako fakt, jo?
1: Dám si kafe, udělám si prostě vajíčka, no, otevřu počítač nebo telefon, jak se nastartuju a jedu prostě do kanclu AK, do studia. No a tam si dělám prostě, co je potřeba.
2: Do kolika třeba?
1: No, když se něco musí odevzdávat nebo se něco maká, tak do... No jako třeba do 7, do 8, do 9 prostě.
2: Normálně funguješ.
1: Ale ne každý den, tak někdy chodím domů v 5, ale když většinou nějaký deadline a ten je každou chvíli a má to zpoždění, což je každou chvíli, tak chodím domů pozdějiš, ale už aspoň jako nevysedávám někde po barech do rána a nějak jako... Je to příjemnější.
2: Ok, dobře. Co tě v poslední době bavilo nebo začalo bavit mimo to, co děláš obvykle, to znamená mimo muziku třeba? Našel jsi něco novýho? Nebo nemusí to být vlastně ani novýho? Prostě co tě bavilo?
1: Ale nic novýho jsem nenašel prostě. Já jsem, mě baví moje vlastně práce a muzika, je můj koníček a to žere dost času. Pak samozřejmě se věnuju ženě, rodině a občas jako si jdu zahrát tenis.
2: Ok. Čím si děláš radost? Tím tenisem nebo něčím jiným? Když prostě si řekneš, tak a dneska bude můj den a dneska...
1: No, jako včera jsem nahrával něco u Viče a on právě říká, ale viděl jsi nový Technicsy, teďka udělali limitku, Technics Ramofon. A udělal nějaký limitky prostě takový barevný a tak to jsem přišel domů a říkám, miláčku, tohle bych si koupil a tak to... To je klidně kup, ale... Kam to chceš dát, když už máme 3 gramofony? Takže vlastně si dělám asi radost takhle, že si koupím něco, co nepotřebuju. Nebo já nevím, nějaký hadry, ale to potřebuju, protože to točíš furt, máš hodně koncertů, tak nemůžeš být v jednom tričku. Ale vlastně nějak já, mě jako materiální věci nějak moc, jako mám to rád, jako každý, ale není to něco, či bych se uspokojoval, že potřebuješ nutně furt ten unpacking, ty vole, jo, furt něco si objednávat a kupovat, to je mi celkem jako jedno. Já nějak spíš vlastně se teďka snažím věcí zbavovat.
2: Mm-hmm. Jak to děláš?
1: Zbavovat se špatných kámošů, zbavovat se problémů, všech věcí, co mě štvou, nebo všech zlozvyků. Starých hadrů, starých bot, protože já jsem sbíral boty, takže já mám prostě ve sklepě 100 Nikeů. A jako samozřejmě, že pár jsem rozdal, nebo 70, prostě nevyhodím za boha. Ale tak prostě jako člověk toho strašně moc nasyslí a nashromáždí za život, takže se snažím spíš se mírnit zčíslení a něco jako vyhodit. To je vlastně teďka moje jako náplň života.
2: A co to spustilo tady tenhle ten gigantický úklid? Ať už od těch kamarádů, nebo ty boty, nebo prostě věci.
1: Ale nic, jenom člověk jako prostě máš různý životní etapy třeba, teďka dojdeš do bodu, že vlastně vidíš, že už chceš dělat to trošku jinak. To, a že nemáš tak kapacitu odbavit jako všechno, nebo vlastně, nebo si ujasníš, já jsem to vždycky jako upožený, takže si ujasníš ty priority, aspoň tyhle, takhle jako kolem 50. Tak, jako nespustila to 50, jo, ale něco to spustilo, já jsem rád, že konečně se stalo.
2: Mm-hmm, okay. Kolik lidí tě zná ještě jako Michala Zižáku?
1: Asi pár, jo, tak asi spolužáci, lidi ze sídliště, lidi někde jako z fotbalu.
2: A je to úleva, když tě zná někdo jako toho Michala prostě, anebo je lepší, když tě zná někdo jako Oriho?
1: Ale nějak myslím, tak většina lidí mě zná samozřejmě už jinak, ale ty lidi, kteří máš kolem sebe nejbližší, tak ty tě znají jako Michala Opletala, normálního člověka, ne z Jižáku, ale prostě z Prahy. A já nějak, to jsou, samozřejmě je to ten nickname, to umělecký alter ego a tak, ale vlastně jsou to spojení nádoby. Takže...
2: Říkáš Jižák nebo Jižňák? Protože my jsme třeba nedávno ve vysílání řešili, jestli teda je správně Jižák nebo Jižňák. Dopadlo to vlastně 50-50 téměř. Já když jsem na Jižáku žil, tak jsme říkali Jižňák. A podle mě tato jako válka těch dvou slov pořád trvá, tak co je podle tebe správně a proč?
1: Tak z mýho pohledu to buď Jižní město, anebo Jižák.
2: Okay.
1: Jižňák prostě... Asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne Jižňák, tak já mě říká, ty nejsi asi od nás.
2: Mně je to jedno, ale řeknu, ty nejsi asi od nás. Dobře. No tak jo, tak zajímalo by mě, ty vždycky přijdeš, jsi takový vlastně jako vlastně v pohodě, ať se děje, jakoby co se děje, tak by mě vlastně zajímalo, jestli býváš taky někdy z něčeho nesvůj a případně jako z čeho dokážeš být takový jakoby v neklidu.
1: Asi nejvíc z nějakých, jako asi nejvíc za neklidu mě stávají lidi. Buď jak jsou hloupí, nebo jaký mají názory a všech tím, že ti je spou, nebo že se s tím musíš jako potkávat, jo. Že vlastně je to až líto, prostě, jak některý lidi jsou šílenci. Aha. A pak třeba lidi, který jako máš třeba někdy kolem sebe a vlastně něco se s nima stane a trochu jim začne jebat, nebo takže jako to, z toho jsem neklidný. svět už jsem zjistil, že nezachráním, takže jako z toho se nehroutím a spíš mi jde o to, aby lidi kolem mě jako se měli dobře a byli šťastní a vůbec jako aby byla láska a pravda. Mm. Je to jako samozřejmě peníze.
2: Láska, pravda, peníze.
1: Jako bez toho to nejde. Samozřejmě jako zdravíčko na první místě, ale...
2: Ale prachy to musí být taky, rozumím, rozumím. Léto 26 se blíží do finále, tak jaký bylo to tvoje léto? Bylo víc pracovní nebo bylo víc dovolenkový? Jaký byl?
1: No, my jsme se lehce naučili kapelně odpočívat, nebo prostě bylo to žádoucí, kde jsme zanedbávali, prostě furt jsme hráli strašně a rodiny trpěly. Takže jsme se naučili, že i v létě si dáváme jako malou pauzu, aby jsme mohli přesně jako jít někam na dovolenou, takže já jsem si užil 14 dní dovolený u moře, což jsem jako dlouho neměl. Ani jsem nevěděl, co tam budu dělat, pak jsem mi samozřejmě nechtěl domů.
2: A co jsi tam dělal, rybaře?
1: No nic.
2: A to je ale super, to je prostě skvělý.
1: Já už jsem se odnaučil dělat, dělat nic, takže mě to přišlo divný, ale bylo to samozřejmě super, člověk si fakt odpočíne a nebe těch komárů, tak to tam bylo úplně ideální.
2: Vy jste před letem z PSH vydali nový single, byl to jen takový jakoby ostrůvek v moři, anebo nějaká ochutnávka třeba desky, která by se mohla objevit, nebo EPčka?
1: Myslíš někdo jiný?
2: Jo.
1: O novou desku neplánujem, ale teď jsme udělali, já dělám nějaký solo album, vyjde v říjnu, a tam je ještě věc s Vladimírem, pro Viče jsme udělali dva tracky na jeho album, takže takže jako my tak jako děláme pomalu, někdo víc, někdo míň dál a spíš jsme jenom udělali takhle single, protože jsme byli nějak pozvaní do USA hrát pro krajany a na české ambasádě a v Texasu, takže jsme si tam udělali takový výlet, pak si půjčili auto a jeli jsme z Washingtonu do Austinu.
2: Jaký to bylo hrát na ambasádě?
1: Vtipný. Zjistí, že vlastně tam ty krajani moc česky neumějí, takže místo ano, dejte ruce nahoru, říká put your hands up.
2: Ale dobrý, jako...
1: Ne, bylo to vtipný, jako...
2: Na mě to působí skoro jako Stouni na Hradě.
1: Ale bylo dobrý, ale my jsme zažili koncert už hodně všude možně, na ambasádě ve Washingtonu jsem teda ještě nehrál, nebo v Texasu mezi mrakodrapama, prostě na takový zahrádce pod obrovskou českou vlajkou, to bylo hezký. A že to mohlo být spojený i s tou cestou, že jsme si prostě jako takhle starý kámoši půjčili auto a udělali jsme si takový road trip, natočili prostě si tam k tomu jako nějaký obrázky a udělali ten single někdo jiný. Takže to jsem rád, že se nám jako, že jsme si mohli dát takovýhle výlet spolu a že z toho vznikla i nebo podle mě dobrý track i podle lidí, podle ohlasu na YouTube.
2: Jo, tak jsou to klasický PSH, což je prostě super.
1: To jsi to moc neocenil teďka, co klasický PSH.
2: Ne, tak to je podle mě punc kvality, bych řekl, ne?
1: Tak teď to trošku...
2: Jakože já jsem z toho singlu měl velkou radost.
1: To je dobře, tak. To má radost taky.
2: Hele, řekni mi, tvoje deska Ty jsi nakousl, vyjde teda kdy? Říjen, listopad si říkal?
1: Nějak by měla být v půlce října.
2: Bude to jenom čistě tvůj solovej projekt, nebo se tam zapojí do toho ještě další umělci scény?
1: Tak je tam moje solo album, ale mám tam spoustu hostů. Asi ještě jako nemůžu říct všechno, tak Petrní Ofiko. A když jsme to nakousli, tak tam mám spoustu hostů takových i neobvyklých. A producentsky vlastně tam jsou jenom dva producenti. Plus já jako spoluproducent.
2: Bude to soundově trochu jiný, než to, co jsi dělal doposud? Nebo dostane tam třeba prostor tvůj?
1: Myslím, že dost.
2: Jo?
1: Bude to jako trošku jako za rohem, nebo jak to říct, jako bude tam pár pojichecí, ale bude tam vlastně jako žánrově to bude velice pestré.
2: Tak na to se moc těším, protože obzvlášť za poslední dobu mám strašně rád jakoby tu tvoji zpěvnou polohu. A tý bych se dokázal prostě slyšet jako mnohem víc. Co grupo Salsiča? Blíží se čas zabíjaček? Nevyrazíte do Sokoloven?
1: Já myslím, že tak daleko jsme ještě nezestárli, ale grupo Salsiča, já nevím, jestli to někdo ví, ale prostě my jsme nechtěli nikdy vlastně tu mít jako kapelu, dělali jsme si to jako z legrace za covidu a mě trošku z toho rozjelo. Měli jsme velký koncert na Colors of Ostrava, takže asi...
2: Jaký to bylo?
1: Ale bylo to kromě toho, že to skoro nebylo, protože tam byla obrovská jako bouřka a pršlo nám na nástrojovku. Tak to, že se to stalo, vlastně bylo skvělý, protože spoustu kapel musel zrušit koncert tam. A lidi byli úžasní a tím, že to byl jako náš vlastně první koncert venku, tak to bylo neopakovatelný pro mě ten zážitek. A tím, že to je vlastně celá jako živá kapela a naskoušeli jsme nějaký repertoár, tak asi pár koncertů jako ještě uděláme někdy. Mm. Ale teď přesně se neví, prostě kdy, ale příští rok asi, jo. Mm.
2: Já věřím tomu, že to bude dobrý, jako je to takovej, teď jako bez urážky, jo, ale myslím, že to je takový jako zábavný sranda projekt, no, který vlastně zní strašně dobře v uších a když máš nějaký splín a blbou náladu a pustíš si tohle, tak mě to vždycky prostě tak jako udělá dobře.
1: Tak to je milý.
2: Hele, řekni mi, Traffic po celý leto jel po celý zemi Afterwork, teď jsem koukal, že vlastně to bude pokračovat ten projekt i na podzim, že jsou tady nějaký zastávky, tentokrát už v Praze i s PSH, i s Vičem, i pak právě třeba s tebou. Tak jaká je tam ta tvoje role? Jenom jako interpret, nebo se na tom nějak podílíš ještě i víc v zákulisí?
1: Ne, to je vlastně Afterwork, jak již napovídá název, tak vlastně zpříjemnění času po práci, plus vlastně to letní je prostě někde u vody ideálně, což vlastně je super koncept. Že vlastně já strašně rád, já tam funguji jako DJ, ne jako rapper.
2: Okay.
1: Takže já jsem strašně rád, že můžeš odpoledne hrát, je hezký, svítí slunce, víš, je uvolněná nálada, nemusíš hrát ani tak nahlas, což nemám rád, nemusíš ani hrát jako party věci, protože vlastně ten odpolední, podvečerní jako mood je super na pečky s jinou atmosférou, než abys musel tlačit na pilu a party, takže to mám taky rád a teďka jdeme, myslím, že ještě asi pár zastávek po Čechách, takže já si těším.
2: To bude někdy i Praha. No tak jo, tak jsme ve finále. To by bylo padé, Spinu bude 1. ledna 20. Co bys mu popřál?
1: Abyste přišli na náš koncert 3.
2: Bohužel ten rozhovor vysíláme po něm, ale to vůbec nevadí. Věřím, že spinneři tam budou, protože o něm mluvíme celou dobu a teď ještě navíc natočíme další speciální pozvánku.
1: A kolik, že bude Spinu?
2: 20.
1: Ale 20, tak to by mohlo být takový mý dítě.
2: No to?
1: Svým způsobem jedno z mnoha. Tak jo, já bych popřál vlastně udržet 20 let takhle žánrový rádio je umění, takže to asi to děláte dobře, nebo předpokládám, že to dělalo spoustu lidí a že se na to maká, protože si myslím, že není jednoduchý to udržet v téhle době, takže to klobouček. Takže bych vám popřál klidně další 20 let, protože myslím, že formát rádia poběží furt a že lidi budou furt mít prostě sluchátka v uších nebo zapnutý rádio v autě a budou poslouchat muziku nebo nějaký chytrý keci od starých páprdů.
2: Tak díky, tati.
1: Není zač, Romčo.
2: Tak krásných 50 a ještě jednou děkuju za návštěvu a otevřený rozhovor, bylo to příjemné.
1: Děkuji taky a poslouchejte Rádio Spin.
2: Orion, hostem aktuálního Spin Talku na Rádio Spin. Od majku se loučí, hezký večer, přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk, každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádio Spin.

Čuspic, neděle 4. října, tebe zdraví Krištof. Hele, neděle, jo, to je první věc, co mě tady trklo, protože já jsem tady přišel do studia, projížděl jsem aplikaci a tam bylo třeba jako 8 zpráv, říkám, co se tady dělo normálně večer. Tak jsem si asi 2 z nich pustil a chudák Maty se tady včera večer asi přeřekl a popřál vám krásný zbytek neděle nebo tak něco, protože všechny ty zprávy obsahují zhruba to samý. Čau Maty, ale dneska je sobota, není neděle. Tak nebojte, dneska už je opravdu neděle 4. října, svátek má František, takže všem Františkům přeju všechno nejlepší. No a my tady budeme pokračovat hezky v hudebním víkendu s Rytmusem, který jsme nakousli včera. Zároveň mám tady nějaký ty místečka na songy na přání, takže 210 32 30 30, to je to číslo, kterým to můžeš objednávat. Stejně tak i v mobilní aplikaci, máš na to nějakých 30 sekund, můžeš tam vykecat úplně co chceš, teda pod podmínkou, že tady ten song mám, samozřejmě. No a mrknem taky na nějaký novinky, rád bych se s váma zastavil třeba u narozenin A$AP Rockyho, ale to všechno si dáme až po počasí. Jdem se na to podívat, co s tím počasím, protože když jsem vyšel, byla mi zima, opět, ale mě je zima pořád, takže možná to je fakt jenom mnou. Ale když se na to tak dívám, tak po celé České republice máme průměrnou teplotu jenom nějakých 7 stupňů Celsia, přičemž na většině území tedy máme polojasno, s výjimkou Moravy, tam mělo být jasno. Když se dívám na ty denní maxima, tak ty dosáhnou zhruba 20 stupňů, přičemž mělo být polojasno celý den, a když si otevřu radar, vypadá to, že pršet nebude. Tak fajn.

0: Za 3 minuty máme 9 hodin a ty posloucháš Radio Spin. Hebo, co to mám s hlasem?
1: Radio Spin. Nejvíc rapu. Rap. V republice.
2: Odpuste, slečno, ale takhle by to... Te-

0: Rádio Spin. Dohrála nám vynikající Sara Rekas, ty posloucháš Rádio Spin. No a už tady mám první písničku na přání a první v řadě, první ve frontě na pomyslný písničkový banány je David. Čau, Dave.
1: Čau,
0: hele, prosím tě, ty si říkal, že se máš vždycky dobře a já jsem se tě ptal na nějaký recept. Fakt bys neměl něco, jako, co bys tady poradil ostatním spinnerům, víš co? Dejme tomu, že teďka nás někdo poslouchá a říká si, to je na nic ráno, prostě neděle, zítra pondělí. Jak se jako cítit dobře? Jak se jako cítit pozitivně? Čím to je?
1: Já taky sám nevím, ale já vždycky, když dostanu třeba špatnou známku, tak si takto neřeším, mám se furt dobře.
0: OK, takže myslíš, že ten klíč k tomu, jak se mít dobře, je prostě neřešit ty věci?
1: No, prostě jako...
0: No tak to je super, v tom případě dej ve měj se a já nebudu řešit žádnou písničku, já tam zahraju, co chci já a bude. Ne, promiň, co tam hodíme, komu to pošlem, prosím tě.
1: Dáme to od Vesny, já si tě brát nebudu a bude to pro všechny spinnery, trošku pro mě a hlavně pro tebe.
0: Jo, hlavně pro mě, jo? No tak prosím vás, spinneři, teď si zaspějte uši, protože ta písnička je hlavně pro mě. Nezaspávejte si je úplně, jo, abyste kousek slyšeli, ale je to hlavně pro mě. Tak kámo, v tom případě počkej, vydrž mi na drátě, já ti pustím Vesnu a podívám se ti na to.
1: Jo, tak díky.
0: Výborně, Dave, měj se krásně, čus.
1: Čau.

0: Spin. Dáváš si hudební víkend s tebou, Krištof, no a dneska se vracíme k Rytmusovi a rovnou můžeme ke dvěma trackům, který jsem se tady nachystal a na kterých je za mě docela hezky vidět, jak moc se Rytmusův rap za ty roky proměnil. Začneme asi nejlegendárnějším trackem od Rytmuse, Cigánský sen. Ten vyšel v roce 2006 na Rytmově debutovém albíčku Bengoro. By the way, pokud se nepletu, tak právě k téhletí skladbě vznikl jeho první oficiální videoklip jako solovýho interpreta, který se natáčel v New Yorku. A ten track, ten je fakt hodně syrovej. Upřímně, já mám vždycky husinu, když tam DJ Vich zandá ten pianovej sample a už jenom ten opening bar, co tam Rytmus hodí, necítím bolest, jsem cigán, dětská ratolest, z toho mě mrazí, protože je to taková syrová výpověď o tom, odkud Rytmus pochází, o nějaký touze dostat se ze dna nahoru, o penězích a také třeba o tom, že si chce vybudovat vlastní představu úspěchu. Je to taky ještě doba, kdy Rytmus vůbec nezní jako nějaký mainstreamový interpret, který ho známe z pozdějších let. Spíš je to track takového týpka, který ti právě otevřel dveře do svého světa a vlastně vůbec neřeší, jestli se ti tam líbí nebo ne. No a pak se přesuneme ke kontrafaktu, přesně řečeno k jejich songu Sisa Namotal z alba Real News. To už je úplně jiná písnička, protože kontrafakti předtím naposledy vydali v roce 2013 album Kontrafakt navždy, no a Real News pochází z doby o 6 let potom. Je to zvukově úplně něco jiného, než jsem byl do té doby na Kontrafakt zvyklý. Je to, řekněme, progresivnější, sám vlastně se nedokážu rozhodnout, jestli správným směrem a nebo tím směrem, který se mi vlastně moc nelíbí, ale dáme si od nich song Sisa Namotal, abychom si hezky pustili a poslechli, kam až to vlastně Rytmus dotáhnul a kam až se vypracoval.
1: Rytmus v hudebním víkendu na rádiu Spin.

Tady je Roman a se mnou další souhrn přehledu z Rádců druhý epizody na rádiu Spin. Na snídaně tentokrát nedorazila porodní asistentka Jitka. Zrádci se rozhodli, že mezi sebe přizvou Anelí. Nevím jak na vás, ale na mě Anelí působí jako zrádkyně s velkým Z. Má rysy Nicole i my zároveň, tak uvidíme, jak daleko to dotáhne. Mega zajímavá byla ve druhé epizodě i mise. Vnesla velký rozkol mezi jednotlivý hráče. Podívejte se na to ve druhé epizodě, pokud jste ještě neviděli. Bylo to drama. Obrovský drama. Stejně jako u kulatýho stolu, kde se všechno tentokrát točilo kolem numerologky Moniky. Ta nakonec argumentaci neustála a byla z hradu poslána do vyhnanství. Koho nová trojice zrádců zabije, se dozvíme ve třetí epizodě. Tu můžeš sledovat v premiéře na Prima Plus každou středu večer nebo každou neděli večer na Primě. Budeš u toho?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Když se dívám na regiony, tak tady nevidím vůbec nic, díky bohu. Asi to bude tím, že je neděle a že lidi ještě vyspávají. Super, jenom vyspávejte, protože potom tady nemám žádný nehody, který můžu hlásit. Jedinou nehodu, kterou teďka vidím na dálnicích, tak je na D1 kilometr 26 ve směru Praha. Opatrně je tam levej jízdní pruh uzavřený. No a co se samotný Prahy týče, tady vidím taky jenom jednu jedinou nehodu, a sice v ulici pod Javorinské, měla by to být Praha 11. Kdyby cokoliv, dávej vědět, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, komunikátor s Krištofem a já už tady mám další voiceovku, která přišla od robota.
1: Ahoj, tady robot. Mohl bys mi zahrát něco od amerického rapera, jakýhokoliv?
0: Jakýhokoliv, no to bude trošičku těžší, ale i tak, hele, já jsem dneska tady ráno tramvají a zrovna jsem si jížděl, ne úplně pořád, ale stížil jsem si americký rap, dával jsem si tam Travise, dával jsem si Futura a taky A$APa Rockyho a říkal jsem si, že od toho A$APa bych tady pustil písničku, která se jmenuje Riot, tak doufám, že tě tím potěším a komu to pošlem?
1: Bude to pro všechny spinnery, který mají rádi zahraniční moderní rap.
0: Výborně. Stručně, jasně, výstižně, jednoho A$APa a ještě se bude krásně hodit, protože já bych se u něho moc rád zastavil ještě na konci hoďky v jednom vstupu.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Dáváš si Rádio Spin, s tebou je Krištof. Máme tu neděli 4. října, svátek slaví František, takže všem fandům přeju všechno nejlepší. A jak jsem slíbil, rád bych se s váma chvilku stavil takovou návštěvu k A$APovi Rockym, protože tenhle ten týpek včera oslavil svoje 38. narozky a dneska má takový další důvod slavit, respektive možná pokračovat v oslavě, protože večer dorazí do Prahy, do pražské O2 arény. Já jsem se chtěl chvilku s vámi tady seknout jenom na tom, co to je vlastně za týpka, protože taky je to crazy. Borec prorazil na začátku minulý dekády a od té doby je z něho vlastně nejenom rapper, ale i producent, trošku herec a řekněme módní kreativec. Ty jeho první dvě alba, Long Live A$AP a AT Long Last A$AP, debutovaly na jedničce Billboard 200, jo? A když vám pustím schválně tady tohleto, když to stáhnu tady a pustím tohle, kdyby se to pustilo, a... tak si myslím, že všichni víme. Tuhle tu legendární věc se Skeptou. Celkově ta jeho hudba má by the way přes 25 miliard streamů, což samo o sobě mi přijde strašně crazy. No a mě tak napadlo, já dneska nestíhám tu O2 arénu, jo, ale kdybyste náhodou někdo stíhali a šli jste tam, za prvý, pořádně si to užijte i za mě a prosím vás, pošlete mi nějakou fotku z koncertu do apky, ať vím, jak to tam vypadá a jaká tam byla energie. Díky moc. Jdeme se podívat ještě na počasí, to se zatím nijak extra nemění, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu nějakých 11 stupňů Celsia, přičemž máme tak mírně pod mráčkem, oblačno, zataženo, nejlíp asi na Moravě, tam mi to hlásí, že Zlínský a Moravskoslezský kraj má naprosto jasno. Co se denních maxim týče, tak ty vystoupají někam ke 20 stupňům Celsia, tam se seknou a tohle to nás prakticky čeká úplně celý týden. Spin Radio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin jde s dabou.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
0: Za 4 minuty máme 10 hodin a ty dál posloucháš Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Yeah.

0: Spin. Hodina pokročila. Rádio Spin ve tvých uších a krom Krištofa je ve tvých uších taky Michal. Michale, čau.
1: Teď,
0: já už jsem se lekl, že budeš dělat, že tu nejsi teďka chvilku normálně. Abych vás uvedl do kontextu, abych naprášil Michala. Off éter jsem se ho asi 5 sekund zpátky zeptal, jestli se mnou půjde do vstupu. A doufal jsem, že řekne ano, či kdyby řekl ne, tak já nevím, co bych dělal. Já bych tady prostě musel nějak obkecat.
1: Natáhl jsem tě na udičku malinko.
0: Naštěstí jenom trochu, ale jsi hodný, že jsi v tom nevykoupal. Já kdybych byl takový dobrák, tak já bych se v tom normálně nechal, podle mě.
1: Tak jo, tak já zvedu tipnout, ahoj.
0: Tak jo, tak se měj, Michale, ahoj. Tak, Michal už to tipnul, takže vám teďka o něm můžu všechno říct. Takhle, Michal, jo, je třeba ten člověk, který si nemíchá krupičnou kaši. Nechápu proč, ale prostě on si tam dá to granko, že jo, a nemíchá to a první jakoby se snaží vyžrat to granko z vrchu a pak až jako jí tu kaši. V pořádku, jo, to ještě
1: ne,
0: jako...
1: To znova zasypte,
0: ne, počkej, někdo tady mluví, nevím, kdo to byl, kdo to řekl, Michal už to tipnul, to určitě nebyl Michal. Do toho, jedna věc, Michal, jo, on málo se to ví, ale on vždycky, když přijde domů, tak on tam má takové modré minisukně a v těch vždycky chodí po bytě.
1: To je pravda.
0: Michale, abych na to naprášil ještě něco, co nechceme slyšet tady v éteru, co jsi tam vybral, co tam pošlem, když už tě tady mám teda znovu.
1: No, abych nenaprášil já na tebe něco ještě, mladej.
0: Tak pojď, napraš něco.
1: To je až po 22. hodině.
0: Hergo, to už tady nebudu.
1: Takže, vybrali jsme Indiavíč a tvojí čtvrtě, ať se dostaneme k jádru pudla.
0: Yes, k jádru pudla. Řešili se právě s Michalem tady taky off éter, že Indy vlastně bude vyhazovat něco do toho prostě James Cole, že jo, a Hugo Toxan dávali věci, do toho Orion má vydávat. No a stará parta se vrací. Takže Michale, posíláme to staré partě?
1: No to procentně, všem starým pardálům.
0: Všem starým pardálům na rádiu Spin.
1: A novým, který se tomu učí teprve, že, Krištofe?
0: Ano, a novým pardáličkům. Jak já? Michael, díky moc, pouštím ti to tam, užívej den, vráško.
1: Měj se hezky, ahoj.
0: Čau.

Spin. Dáváš si hudební víkend na Rádiu Spin s Krištofem, ale hlavně s Rytmusem, kterýho jsme tu probírali včera a kterýho tady budeme probírat každou hoďku hezky dvakrát dvěma trackama i dneska. No, začneme songem, který se jmenuje Děti ztratěné generace a tohleto pochází z Rytmusova alba Fenomén. Upřímně, já když jsem tohleto album slyšel poprvé a bylo to reálně předevčírem, protože to bylo album, o kterým jsem vůbec nevěděl, že Rytmus nějaký takový albíčko má, přece jenom co si budeme, nejsem úplně nejstarší člověk a snažím se dohánět všechny ty věci a zabírá to čas, co si budem. No tak, když jsem to porovnával s jeho starší tvorbou, tak jsem v tom viděl nějaký určitý odklon od toho rapu, který Rytmus dělal dřív, protože když jsem to tak poslouchal, přišlo mi, že beaty jsou trošičku soft, trošičku měkčí, i ten Rytmus se tady najednou dostává do zpívanějších poloh a tím je to album vlastně unikátní. Takže tak si ale myslím, že tahle ta skladba je všem asi nejznámější z tohoto alba, i když se na to album v podstatě zapomíná. No a jako druhou si dáme skladbu od Kontrafaktu, stejně tak jako minulou hoďku. Znovu Rytmus Ego, skladba se jmenuje Keď jazdíme my, což je taky legendární věc, legendární zářez Rytmusovy diskografie. No a úplně ideálka. Pamatuju si, když jsme takhle jednou jezdívali na hody u nás na Moravě a kamarádi nás takhle vzali autem, tak jsme si tam pustili tohleto. A oni měli, no, jak to říct, okýnka. Jakoby tam jedno okýnko nebylo v tom autě, takže dejme tomu, že jsme měli stažený okýnka. A tohleto jsme blástili na celou tu vesnici a připadali jsme si jako králové. Zpětně už bych to asi neudělal, ale byl to super zážitek, takže pokud teďka jedeš autem a uslyšíš tenhle ten banger, hele, pojď, vcít se do toho, prostě den je tvůj a keď jaždíš ty, tak víš, co každý darmo šlap může. Rytmus. Hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Spin Talk.
1: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a zvu tě dneska večer na Spin Talk speciál ke zrádcům. Do studia dorazí porodní asistentka Jitka a taky numeroložka Monika. Zatímco Jitku zabili, Monču vyhlasovali u kulatýho stolu. Jaký to pro ně bylo zahrát si hru zrádci? Dneska večer v 7 prozradím. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. V regionech to zatím vypadá tak, že nehodu můžeš čekat na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka ve Zlíně a nebo taky v ulici Kotnovská v Táboře, jinak jsou regiony poměrně fresh. Dálnice, tak tady pořád jediný, co mi svítí, tak je nehoda na D1, kilometr 26 ve směru Praha. Je tam neprůjezdný levej jízdní pruh a nějaký lehký omezení v dopravě by se měly protáhnout do nějakých zhruba 12.00. No a co se samotný Prahy týče, tady mi svítí nehoda jediná, a sice na ulici U Náhonu na Holini. Jinak je to všechno fresh, ale kdybys měl nějaký jiný info, víš, co máš dělat, buď to naše číslo, a nebo naše apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, Krištof s tebou. Další písnička na přání je tady, která tentokrát poputuje od Kačí. Čauko!
1: Ahojky, Krištofku, zdravím tě.
0: Hele, ty jsi říkala, že jdeš na zápas synovi?
1: Jdu dneska, no. Dneska má zápas, takže mu jdu fandit.
0: A v čem zápasí?
1: Fotbal.
0: Hezky, takže to bude pořádně vyběhat, jo?
1: Jasně.
0: A to si zaslouží skvělou písničku, kterou si tady vybrala. Bude to Elboy Dorian, Vodka není voda. Máš tomu ještě něco? Jak mu to chceš poslat? Nějaký pěkný poselství pro něho třeba?
1: No, určitě. Takže je to pro mého syna Honzička k dnešnímu zápasu a jeho spoluhráčům, že jim přeju hodně štěstí a ať to vyhrajou, a kdyby náhodou ne, tak i tak jsou skvělí a jsem teda na ně pyšná, hlavně na svého syna. A taky to bude i pro Páju do Karviné, jestli teda poslouchá. Ahoj Pájo, zdravím tě. A pro kluky, pro tebe do studia, pro všechny spinery, užijte si pěknou slunečnou neděli a
0: Banger.
1: Mějte se hezky.
0: Banger, ty taky a synovi přeju všechno nejlepší do toho zápasu, ať to tam rozbije, a i když prohraje, přesně jak jsi říkala. Prostě
1: jasně,
0: je potřeba brát
1: jasně,
0: to pozitivně a o tom to není.
1: O tom, přesně tak, o tom je sport.
0: Přesně, a o tom je život, nemůžeš vždycky jenom vyhrávat.
1: Přesně tak.
0: To jsme filozofové, no nic, pouštím to tam, Kačí, díky moc za kola, užívej, ahoj.
1: Jo, mě se moc hezky a děkuju, ahoj.

0: Dáváš si Rádio Spin, s tebou je Krištof, neděle 4. října, opakuju, že svátek má František, takže pokud nějakýho znáš, tak si na něho určitě vzpomeň. Na začátek taková krátká zprávička, kterou vám potřebuju říct, hele, pokud vám zlobí signál u Rádia Spin z DABu, jo, tak prosím vás, najděte tu stanici znovu v seznamu, možná bude potřeba to trošku přeskenovat a znovu uložit do převolby a ten DAB začne hrát opět znovu, jo. Není to žádná věda, ale... Věda je krásná věc. To jsou oslí můstky. Občas vám to prostě vysvětlí, jak funguje vesmír, občas vám dá třeba i antinobelovku za to, že jste zakopali trenky do hlíny. Jo, to se přesně stalo. Letos totiž vědci z Curychu rozesílali lidem 2000 kusů spodního prádla, který měli na 2 měsíce zakopat do země. A podle toho, jak moc se rozložilo, potom zjišťovali, co vypovídá o kvalitě a o biologické aktivitě půdy. Vlastně mi to přijde super. Prostě taková to antinobelovka. Ona se to dává každý rok a jsou to spíš takové věci, které vás rozesmějou, jo. Dejme tomu, krom toho spodního prádla, tady taky máme tým vědců, který se zabýval tím, proč rodičům postupně přestává vonět jejich vlastní dítě, když vyrůstá. Další vědci zase zkoumali, jak hadi reagují při útoku, což ale v praxi znamenalo to, že vzali jednoho týpka a postavili ho proti hadům celkem 40 tisíckrát. Fuha! Upřímně, myslím si, že takovouto antinobelovku bych si zasloužil taky, protože mně se občas povede udělat si oběd do krabičky, potom si ho dám do ledničky a úspěšně na to zapomenu, koupím si něco úplně jiného. A ta krabička si tam tak jako chilluje, dejme tomu den, dva, někdy to může být i týden. Jednou se nám na tom bytě stalo, že ta krabička tam chillovala asi 2 měsíce a říkám vám, že to byl taky celkem dobrý vědecký pokus. Pokus teda, ze kterého jsme nezjistili vůbec nic. Ale co zjistíme, je určitě dnešní počasí. Po celé České republice průměrná teplota 13 stupňů Celsia. Na Moravě je trošičku líp, to máme skoro jasno, nebo i jasno. Tady v Čechách to vypadá, že tady máme oblačno, místo dokonce i stále ještě mlhu. No a ty denní maxima vystoupají někam ke 20, tam se seknou a víš, už to nepůjde. Tohle to počasí nás pak čeká úplně celý týden. Já dneska mluvím jak blb.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
6: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school

0930 30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. One line flows, yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: Spin. Dáváš se Radio Spin, Krištof s tebou, komunikátor tady. A já jsem vlastně teďka off éter velmi hrubě skočil do řeči Ondrovi. Ondro, čau.
1: A to já jenom prostě, protože jsem ukecanej, no, tak to se asi...
0: Ne, to já právě taky, to je ten problém, já potom musím kontrolovat tady časomíru, teď jsem se tak jako podíval doprava a vidím, že komunikátor začíná za sekundu a já...
1: Pod tlakem chaotická hra, kamaráde, je to tak?
0: Je to tak, no, ale prosím tě, vybral jsi tady A$AP Rockyho, dáme tam písničku Fuck Problems a zajímá mě, že ty jsi tady o FT říkal, že dneska jdeš s dcerkou, jak se na to těšíš, kámo? Jsi fanoušek A$APa?
1: Ale hrozně moc, ona má 16. narozeniny dneska, což je nějakým způsobem signifikantní.
0: Počkej, jako přímo dneska?
1: Přímo dneska na den, no.
0: No tak to všechno, kámo, tak to je nejlepší dárek, co jí můžeš dát, že půjdeš na A$APa hezky tady na koncert, ne?
1: Přesně tak, fotr roku, kámo, fotr roku.
0: To si piješ, vytisnu ti diplomek takový maličký, nebo ti ho nakreslím, to bude možná úplně nejlepší, protože nevím, kde je ta tiskárna v rádiu.
1: Já jsem si dal hromadu certifikátů ráno, kámo.
0: Dobrá, takže posíláme to teda dcerce?
1: Určitě, rozhodně, mojí kočičce Aničce, všechno nejlepší, kočko.
0: Přesně, taky přijám všechno nejlepší. Hele, kdyby se ti povedlo, já vím, že na to nebudeš myslet, kdybys poslal fotku do apky, jak to tam vypadá. Já jsem úplně původně nechtěl jít, pak mi týden zpátky volal kamarád, že má lístky dokonce do Skyboxu a že mě tam chce vzít a já, ne, já dneska večer nemůžu, já už tam mám jiné plány prostě. Takže to bohužel musím odpískat, ale kdybys tam měl aspoň nějakou fotku, abych viděl, abych to nacítil, tu atmosféru, tak ti budu neskonale vděčný, kámo.
1: Rozhodně pošlu, jo,
0: Banger.
1: Na čeru.
0: Budeš úplně nejlepší. Ondro, děkuji ti moc za kola, posílám tam A$APa, měj se krásně a užijte si to dneska.
1: Dobrý den, ahoj. Čus.

0: Dáváš si hudební víkend na Rádiu Spin s Krištofem, ale hlavně s Rytmusem, který ho tu probíráme. No a i teď mám tady nachystaný dvě skladby, které ti hezky postupně pustím. Jako první skladba bude Hip Hop Pojde, což je fakt skvělá skladba, alespoň za mě. A myslím, že to je hlavně kvůli tomu, že ten beat, to je takovej typicky rytmusovský beat. Postaral se o něho Mikey Beats a celý je to postavený na synťácích a úplně to ve mně prostě vyvolává zvláštní pocit nostalgie, i když jsem vlastně tu dobu, kdy on to vydal, nechci říkat, že nezažil, ale podle mě jsem měl trošku jiný problémy v životě, třeba jestli mi někdo půjčí bábovičku na pískovišti nebo tak něco. A jako druhý song, mluvil jsem tady o něm včera, je to Sergeje Barakuda a Rytmusovo alter ego Rytmo na písničce Legendární z roku 2020. Já jsem vlastně včera si nebyl úplně jistý, co si o té skladbě myslím, protože pamatuju si tehdy, že kamarádi říkali, no jo, Sergej Barakuda začíná autotune, Rytmus tam dává taky autotune, co se to děje. Hele, jak jsem to včera poslouchal, tak s odstupem času mi to vlastně ani nevadí. Chápu nějaký přirozený progres, chápu i to, že Sergej vlastně zabřednul do autotunu, že nechtěl zůstat jenom v těch šablonách, ve kterých byl, a naprosto vlastně i chápu Rytmuse v tom, že se takhle k Sergejovi Barakudovi na tomhletom tracku připojil, protože tehdy taky hodně experimentoval, minimálně když se podíváme na ty experimenty, co dělal s frajerem Flex Kingem, jako třeba Rakety a pizza, nebo Rakety jak pizza, a potom ten jeden track, který se podle mě jmenuje Nehehe, to mluví samo o sobě.
1: Rytmus v hudebním víkendu na Rádiu Spin.
2: Já jsem Hibo Bracho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. All kind of beats.

0: Radio Spin.
1: Boy, Tway named Troy, used to live in Detroit.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, začnu v regionech, tady mi nehoda svítí na ulici Polská v Ostravě na Porubě. Nějaký lehký omezení v dopravě by tam ale měly pomaličku končit, vypadá to, že to bylo něco menšího. Naopak, co se trošku protáhne, tak bude nehoda v ulici Jeremenkova v obci Šumperk, tam by to mělo být ještě na zhruba nějakou hoďku a půl lehký omezení v dopravě. Když se dívám na dálnice, ty jsou v aktuální chvíli úplně fresh, čistý, průjezdný a to samý se dá říct o Praze, tady pořád jediný, co vidíme, tak je nehoda v Holini na ulici Una. Honu. Jinak je to všechno úplně v pohodě.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádio Spin. Rádio Spin ve svých uších, neděle 4. října, Krištof stále s tebou a je čas na další písničku na přání. Já jsem tentokrát projel aplikaci a našel jsem tady voiceovku od Kristýny.
1: Ahoj, prosím o zahrání písničky Sára Rikas v mojich snou a bude to pro moc, moc, moc fajn člověka na světě, který ho mám moc, moc, moc ráda.
0: Ale pošlu ti tam Sáru Rikas z mojich snoch. Tady máte prostě důkaz, že Sára Rikas stáhne. Jo, očividně i to dítě, který tam křičí v pozadí, chce pustit Sáru Rikas a nemůže se dočkat, až jí tam hodím. Tak já ti ji tam hážu. A kdyby si ty chtěl něco zahrát, 210 32 30 30 nebo mobilní apka, dávej vědět.

0: Per Kristoval právě dojel bomby, ty posloucháš Radio Spin, s tebou Krištof. Neděle 4. října, krátce před 12. hoďkou, svátek slaví František, takže všem Františkům přeju ještě jednou všechno nejlepší, protože v dalším vstupu už jim nepopřeju. No a ke mně se teďka dostala taková jedna zprávička, ale na to se podíváme za maličkou chvilku, protože jenom připomínám, že pokud vám zlobí signál Spinu z DABu, tak prosím vás, najděte tu stanici znovu v seznamu, možná to bude potřeba trošku přeskenovat a znovu to uložte do předvolby, ten DAB potom začne hrát opět krásně znovu, tak jak to má být. No a teďka k té zprávičce, protože pokud vás letos bavil horor Posedlost, neboli Obsession, jak to bylo v anglickém originále, je to přesně ten film, který úplně s minimálním budgetem zhruba 750 tisíc vydělal asi ty kráso 500 milionů dolarů. Takový vlastně celkem artově natočený horor a já jsem ho viděl nedávno a fakt mě bavil. Tak jeho režisér, Cary Barker, má připravenou další dávku hororovky, jenom teďka to bude trošku jiný. Ten nový film, který teďka chystá, se jmenuje Anything But Ghosts a dokin by měl dorazit někdy kolem května 2027 a příběh by měl sledovat dva týpky, který se živí jako falešní lovci duchů, prostě jako takový paranormální podvody, lidi tomu věří a oni na tom dobře vydělávají, jenže potom narazí na případ, kdy ti duchové nejsou vůbec falešní a ten jejich podnikatelský plán se začne tak trošku komplikovat a rozpadat. Kámo, ta premisa zní fakt parádně, těším se na to, zvlášť od tohoto režiséra, protože Obsession jsem si vlastně užil, i když bych tam pár věcí udělal jinak, ale chápu, byl to takový fresh závan novější vlny hororu. No a ten režisér si má dokonce zahrát i jednu z hlavních rolí. To mě trošičku odradilo, protože ne vždycky je režisér ten, který by úplně uměl a měl hrát, ale víte co, nechám se překvapit a pokud máte rádi horory, tak si zapište květen 2027, protože si myslím, že to bude celkem jízda. Podíváme se na to, jak velká jízda je dnešní počasí. Takže aktuálně máme po celé České republice průměrnou teplotu nějakých 17 stupňů Celsia. Pořád to vypadá, že na Moravě se mají líp než tady, my v Praze nebo v okolí, protože na Moravě mají skoro jasno, kdežto my tady máme skoro zataženo. Musím to zkontrolovat, jo, že jsem se nepodíval tady z okýnka studia. A denní maxima, ty vystoupají někam ke 20 stupňům, tam se seknou, přesně takhle to bude celý týden, takže máme se na co těšit.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.

jsme Radio Spin. Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school

0: Central. Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 4 minuty máme 12 hodin. To je pravý poledne na Rádio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Máme lehce po 12. hoďce, ty posloucháš Rádio Spin s Krištofem a jdeme si dát další písničku na přání, kterou tady mám, tentokrát od Miloše.
2: No, tak chtěl bych Reného Danga Dank písničku. No, pošel bych to všem spinnerům a tobě do studia.
1: Na sobě to nepošleš?
2: Ne.
1: Jo, jak jsem říkal Milošovi tady off éter, tohle to je prostě pokora v praxi, jo. Zeptáte se člověka, jestli to chce poslat sám sobě, ne, prostě myslí na druhý a i to je občas správně. Takže Miloši, posílám tam jednoho Danga od Danga, no a tím pádem to znamená, že už máme jenom jedno poslední místečko a to zhruba za nějakou necelou půlhočku, takže čekuj tam tu výzvu, jakmile se ozve, že si můžeš cinknout do song na přání, tak určitě volej, beru prvního, kdo se potom dovolá a dáme si takhle hezky poslední song, který s váma stihnu.

0: Dáváš Radio Spin, hudební víkend, no a teď si dáme slovenskou rapovou školu v podání Rytmuse, a to doslova, protože ten v roce 2013 vydal track Škola rapu, kde se k němu teda ještě přidali Momo a v té době dokonce i Separ. To byla ta doba, kdy ještě byli kámoši, než jim všechny ty vztahy vychladly a než se začali tak jako mírně sneakdisovat. Na tomhletom pokusu, co to říkám, na tomhletom projektu, chci říct, tak dělal DJ Premier hudbu. A to je jedna z nejvýraznějších producentských postav amerického hiphopu, takže musím říct velký big up Rytmusovi, že se mu vůbec tohleto povedlo. A myslím, že se to jako málo probírá, málo se to ví a je to škoda, protože DJ Premier to je fakt OG. No a potom přeskočíme o nějakých 7 let dopředu a dáme si track, který je od Paulího Garanda, jmenuje se Forma. No a Rytmus tady skočil na feed společně s Pil Seam. Takže podíváme se i na to, jak se zhruba ten Rytmusův rap za těch 7 let vyvinul.
1: Rytmus v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: A toto je škola repu, tak se uč a ticho pozeraj.
1: Dvojitá dávka krále slovenskýho repu. Rytmus. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia

0: Rychlá doprava na rádiu Spin začnu v regionech, no a v regionech to nejvíc odskákalo Brno, takže tady vidím nehodu v ulici Žabobřeska, nebo taky nehodu v ulici Bráfova. Aby to nebylo líto i ostatním, tak mám tady ještě nehodu na náměstí Českýho ráje v Turnově, anebo v ulici Stanová v Teplicích. Když se mrkám na dálnice, ty jsou pořád záhadným způsobem naprosto fresh, nevidím tady jediný velký zásek, počítej akorát takových 5 minut zdržení na příjezdu do Brna po D1, jinak je to úplně komplet, žádná nehoda mi tady nesvítí. No a co se Prahy týče, když si tady zazumuju a naště se mi to, tak je tady nehoda přímo na Vítězném náměstí v Dejvicích. Jinak všechno, kdyby cokoliv dávě vědět, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusím něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Rádio Spin.
1: Rádio Spin ve tvých uších. Krištof stále ještě za Vajkem, ale už nenadlouho. No a to si zaslouží ještě jednu písničku na přání, která poletí za Michalem.
2: Víte mi to od 50 centa. Něco staršího.
1: Něco staršího. Tak jsem tady zapátral v archivu a řekl jsem si, že takový rok 2003 to je úplně ideálka. Minimálně pro mě to teda staršího, protože v rok 2003 to já jsem se ještě ani nenarodil. A vybral jsem tady od 50 centa song Many Men, tak doufám, že potěším tím. A komu to pošlem?
2: Pošlem to tady Denise, Jirkovi a Honzovi.
1: A po nápovědě i Honzovi. Chlapi, vlastně i dámy, posílám vám to tam. Kdybyste náhodou nebyli spokojeni s tím, že to je 50 Cent Many Men, jo, tak klidně zavolejte potom Zuse po nový hoďce, ona vám tam zahraje něco jiného od 50.

0: Jo. Rádio Spin, neděle 4. října, prosím tě, nesedej si na sáňky, nejezdě nikam, protože já si zakončím, ale už tady máme Zuzku, čau.
1: Čau, Krištofe.
0: Čau, Zuzko, prosím tě, řeším takovou jednu malou otázečku, jo. Shein a Kalin vyprodali opět, že haly, jak jinak, to
1: jak
0: se
1: jinak?
0: Dalo čekat, kámo, bez většího proma.
1: Já jenom čekám, až mi někdo dá lístek. Mrk, mrk.
0: Chápu, bohužel nemrkej na mě, já ti ho nedám. Ale zajímá mě, no. Myslíš, že dropnou album předtím?
1: Myslím si, že až tam.
0: Myslíš, že až tam oznámí nebo dropnou album?
1: Myslím si, že já jsem totiž jakoby ten koncert pochopila tak, nebo hnedka, když jsem viděla, že dropli, že budou jakoby mít ten koncert, tak jsem jakoby si řekla, že to bude určitě koncert o tom, že budou prostě zpívat ty společné hity.
0: OK.
1: Protože se to dlouho už nestalo,
0: aha,
1: takhle ve velkým, a potom dropnou to album.
0: Jo, tak mohli by. Já jsem ještě přemýšlel, že kdyby dropli každý jakoby svoje album solově a tam ho oznámili, tak to bude mít ještě větší hype.
1: Myslím si, že budeme mít větší hype, když ho dropnou spolu. Společný album.
0: Tak protože to budeme manifestovat, kámo.
1: Já si myslím, že jo, protože prostě od road tripu se nic jako nestalo společného, tak myslím si, že by to bylo super.
0: Že by jako Shein naskočil tady za Kalinem na beat a zadával by, slib mi, že budeš moje hou. Podíváme se ještě rychle na počasí. Po celé České republice je průměrná teplota nějakých 20 stupňů Celsia, což je parádní. No a to jsou vlastně i denní maxima. Takže víš, půjdeme jenom níž. Tohle to tě čeká celý týden, když se podívám na radar, nevidím tady ani mráček. Tolik, sekané to počasí. A užij si Zuzku, proč to kok tam, Zuzko?
1: Ne, ahoj.
0: Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Rádio Spin jde s dabou.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz.

0: jsou levý. Přetřeví táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražím,
3: prosté. Co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co?
2: Ale
3: dražba Luna Park.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, já tě moc zdravím, máme neděli 4. října 13.07 a svátek mají Františkové, moc pěkné jméno, takže všem Františkům přeju krásný den. Nás dneska čeká hudební víkend s Rytmusem, stejně jako včera velký pecky v něm. No a taky vám dám nějaký tip na seriál, protože už nám začínají dlouhé podzimno-zimní večery a všichni chceme na něco koukat, až se setmí večer. Takže si řekneme nějaký seriál, potom probereme nějaký další zajímavý věci. No a taky nebude chybět komunikátor, takže buď nahrávej hlasovku do apky, anebo volej na číslo 210 32 30 30, stejně jako to udělal Michal. Slyšíme se? Haló?
2: Jo, jsem tady.
1: Super, Michale, co tam dáme?
2: Je to něco minima, něco staršího.
1: OK, já jsem vybral Lose Yourself a pro koho to bude?
2: OK. Pro Denisu, pro Jirku a... Tývo, ty jsem zapomněl zase. Jeho jméno... Jo, Honzu.
1: Super. Kurva. Takže Denisa, Jirka, Honza, posílám jim ano. To a měj se krásně, čau.
2: Ahoj, měj se, čau. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured.

je tady Igor Kmeťo. A tenhle track je, prosím vás, jedna velká pohodinda. Rytmus to občas vyváží svým specifickým rapem, ale tento track je opravdu pozitivní jako duha po dešti, podle mě. Jako druhý si dáme track Doručím, což máme tady legendární dvojice Rytmus Ego. A je to přesně ten typ tracku, kde se vlastně nic moc nevysvětluje, není to

0: Spin Talk.
1: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a zvu tě dneska večer na Spin Talk speciál ke zrádcům. Do studia dorazí porodní asistentka Jitka a taky numeroložka Monika. Zatímco Jitku zabili, Monču vyhlasovali u kulatýho stolu. Jaký to pro ně bylo zahrát si hru zrádci? Dneska večer v 7 prozradím. Těší se na tebe, Roman Jakub.

Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnici, čerstvá nehoda je na D46 na 31. kilometru ve směru na Brno. Probíhá tam vyproštění osob, takže jsou tam policajti, je tam záchranka, takže to tam stojí, dávej si tam pozor. Co se týče regionů, dvě auta.

Tady je Roman a se mnou další souhrn přehledu zrádců druhé epizody na rádiu Spin. Na snídani tentokrát nedorazila porodní asistentka Jitka. Zrádci se rozhodli, že mezi sebe přizvou Anelí. Nevím jak na vás, ale na mě Anelí působí jako zrádkyně s velkým Z. Má rysy Nicole i my zároveň, tak uvidíme, jak daleko to dotáhne. Mega zajímavá byla ve druhé epizodě i mise. Vnesla velký rozkol mezi jednotlivý hráče. Podívejte se na to ve druhé epizodě, pokud jste ještě neviděli. Bylo to drama. Obrovský drama. Stejně jako u kulatýho stolu, kde se všechno tentokrát točilo kolem numerologky Moniky. Ta nakonec argumentaci neustála a byla z hradu poslána do vyhnanství. Koho nová trojice zrádců zabije, se dozvíme ve třetí epizodě. Tu můžeš sledovat v premiéře na Prima Plus každou středu večer nebo každou neděli večer na Primě. Budeš u toho?

0: hlasovku dne a ta je od Martyho.
1: Ahoj, zdravím všechny spinnery, tento krásný sluneční den a při příležitosti tady svátku pana Františka, mýho nejlepšího kamaráda a kolegy, největšího fréra z Kobylis, bych vás rád požádal, jestli byste nám zahráli takovou pěknou písničku od drvivé menšiny, co tu máme dnes. Všem Františkům přeju krásný den. Ahoj.
0: Já se přidávám k přání Františkovi a dávám tam ten track.

Čechách. Právě ti dohrál Poli Garant Kenny Raff, Tuláci, můj oblíbený track. S tebou je na majku Zuzka, moji milí spineři. Dlouho jsem vám tady nedávala tip na nějaký seriál, vy víte, že já mám ráda seriály. A začínají nám ty dlouhý podzimní zimní večery, začíná se brzo stmívat a seriály začnou být zase jakoby hodně potřeba. Takže já momentálně koukám na úplnou pecku. Jako dlouho jsem nemohla najít tak dobrý seriál, ale našla jsem ho konečně. Jmenuje se to I Will Find You v češtině Já si tě najdu a je to seriál, který najdeš na Netflixu. Hlavního hrdinu Davida stvárnil herec Sam Worthington, který hraje Jakea v Avatarovi, abyste si mohli toho herce představit. Geniální herec. Ten seriál je vlastně takovej dobrodružný, zároveň trošku krimi, detektivní. Postava Davida je ve vězení za to, že zabil svého syna, ale díky svý švagrové, která je investigativní novinářka, dostane David naději, že jeho syn žije a že ho někdo obelstil a vlastně celou tu vraždu nafejkoval. David uteče z vězení s pomocí ředitele věznice, který je jeho příbuzný, a společně se svou švagrovou jsou na útěku a snaží se najít svého údajně mrtvého syna. Spineři, je to nářez, je to strašně dobrý, je to hrozně napínavý a přesně ten typ seriálu, který vás na konci epizody donutí se podívat na tu další následující epizodu. Takže moc doporučuji, zkuste to a dejte vědět. Co se týče počasí, tak máme kolem 17-18 stupňů po celé České republice. Ty maxima budou až 21 stupňů. Jak jsem říkala včera, dneska nás ještě čeká krásný babí léto, takže úplná pecka. Ono každopádně zítra bude stejně počasí, ale od středy se to začne lámat. Na takových 17 stupňů průměrně denně bude pršet, takže si ještě užijte krásných posledních podzimních dnů. Rádio Spin s tebou, Zuzka.

0: Náš rádio Spin na majku je s tebou Zuzka. Na drátě s tebou Michal, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Co tam dáme?
1: Dáme tam je Usnu dlubka, něco.
0: Ano, a pro koho?
1: Dalšího. Je to pro Nesu, Jirku a Honzu.
0: OK, dávám to tam, měj se krásně, čau.
1: Ahoj, měj se, čau. Yeah. I could dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

Rytmusů v výsměch lidem, kteří se narodili do prachu a celý život jedou na účet rodičů. Kritizuje hlavně to, když někdo dostane všechno zadarmo a potom se tváří, že si svůj úspěch odmakal sám. Tak mi řekněte, koho tady tyhle ty lidi naštvou. Měštvou. Jako druhý si dáme track Zbohatní alebo Zdechni. Je to Rytmus s Dolarem Princem v hodně, sebevědomým módu a to se nám líbí. Je to nějaký příběh o cestě z chudoby k penězům a

Rychlá doprava na rádiu Spin, já se podívám na dálnice, na D46 na 31. kilometru ve směru na Brno je nehoda, takže tam dávej pozor. Co se týče regionu, dvě auta v ulici Žabovřeská v Brně a taky v ulici Bufalova v Brně. No a v Praze je to bez nehody.

0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: máme tady další komunikátor a já tady mám další hlasovku od Erika.
1: Ahoj, mohl bych poprosit o zahrátí proti vy. Děkuju.
0: Eriku, slyším, že jsi někde v práci, tak ať ta práce rychle utíká, dávám tam protivu 1997.

0: Tak ho dáme. Jsme na
1: štěstí.
0: Jsem nový slavný.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já bych chtěla z mého pohledu opět probrat tentokrát třetí epizodu z Rádců, protože jsem velký fanda, hodně to sleduju, vím, že vy taky, tak si pojďme o tom něco říct. Pokud jste ale epizodu neviděli, tak raději neposlouchejte, teď vám neskazím dnešní večer. A já bych nechá chtěla mluvit o Zdíše. Já jsem si fakt upřímně říkala, co z ní vypadne, protože se úplně v prvním, v druhém dílu neprojevovala až do toho třetího. Tahle frajerka totiž využila svou profesi absolutně naplno a mezi všemi hráči odhalila pár, a to Barnabáš a Štefana. Jakože hustý. A co je ještě hustější, tak kluci to u kulatýho stolu popřeli, což já si upřímně myslím, že dělat neměli, že se prostě zavčas měli přiznat. Jelikož Zdíša hodně lidí přesvědčila, tím pádem Barnabáš a Štefan jsou najednou podezřelí, úplně nevěrohodní. A já jsem upřímně zvědavá, jak dlouho to budou popírat a myslím si, že ten tlak hry je nakonec donutí se prozradit. A co myslíte vy? Co se týče počasí, máme okolo 20 stupňů, po celé České republice ty maxima dneska budou až 22 stupňů, k večeru to samozřejmě bude klesat, ale pršet nebude, zítra ještě čekají podobné teploty jako dneska, ale ve středu se to zlomí a začne být pod 20 stupňů a déšť. Takže si užívej poslední dny babího léta. Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
10: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
0: Je 14.56, ty ladíš Radio Spin.
11: Radio Spin. Nejvíc repu v repr.

0: Spin.
1: Ladíš si Rádio Spin na majku s tebou Zuzka, na drátě s tebou Miloš, slyšíme se?
2: Ahoj, slyšíme se.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Chtěl bych zahrát Ektora pro štěstí a pro všichni spinery a pro tebe.
1: Ok, děkuju, já posílám ten track tobě a užij si ho, měj se krásně, čau.
2: Ahoj, ahoj. Když na ně

0: Spin ráno na Rádiu Spin.
1: Vy jste zvyklí, že tu pro vás každý pondělí máme s domem Radio Spin Music Impro. Jenže zítra tomu bude jinak.
2: No, jako takhle. Radio Spin Music Impro bude. Ale.
1: Ale nebudu ho dělat já. A nebude ho dělat ani Krištof. Protože...
2: No, protože dorazí hosti.
1: Daniela Révaj a taky Jirka Šlégr.
2: Což jsou moderátoři CNN Prima News. Jak takový moderátoři CNN Prima News asi repujou doma?
1: Brácho, to je právě to, proč jsme si je sem pozvali, ne? Aby jsme to zjistili přece.
2: To docela dává smysl.
1: No tak jo, buďte u toho, protože zítra ráno vás čeká něco, co neuslyšíte každý den.
2: Tak to koukej ladit od 6 do 9. Radio Spin a CNN Prima News.
1: Na jednom majku.
2: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin. Wake up, wake up.

0: Děkuji s tebou, Zuzka, nás čekají další dva tracky v hudebním víkendu s Rytmusem. Pojďme si dát jako první party DJ, je to hlavně party track o DJovském světě, hudbě, atmosféře, party. Rytmus a Dara tady jsou energičtí, chtějí rozhýbat všechny prostě. Takový fakt jako track, do kterého se jakoby zatrsáš. Není tam žádná hluboká filozofie, spíš prostě fakt zábava a rapová show. Jako druhý si dáme track reklama na rap, to máme kontrafaktu. Tady jedou čistou propagaci vlastně vlastního stylu rapu. Je to ve stylu my jsme tady, máme svůj zvyk, svoje jméno a chceme, aby o nás bylo slyšet jojo. Track funguje skoro jako reklama prostě na samotný kontrafakt, což byl podle mě asi účel. Tak jo, Rytmus na Rádiu Spin právě teď.
1: Rytmus v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnici, čerstvá nehoda osobáku a dopravní značky na D8 na 38 km ve směru na Prahu. Zdrží se tam okolo 15 minut, není to tak hrozný. Regiony, tam jsou pořád nehody v ulicích Žabovřeská a Bufalova v Brně, jsou tam v sobě dva osobáky, no a v Praze je čerstvá nehoda v ulici Cíglerova, jsou tam taky v sobě dva osobáky. Jinak co se týče centra, tak máme ucpanej Nuselák, Legerku, Vilzonku, ty naše klasiky, ale jinak je to docela zprůjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Radio Spin s tebou, Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.

0: si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední společný komunikátor, za chvilku už to po mně převezme Maty, takže mu určitě o svůj track volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku a já už tady mám hlasovku od Ondry.
1: Ahoj, tady Ondra. Hele, zahraj mi tam od Viktora Deja Vu pro všechny spiňáky a pro všechny, co poslouchají Viktora a především už tady po druhý na spinu pro mýho bráchu Martina. Zdravím všechny, ahoj.
0: Ondro, Deja Vu, můj oblíbený track, dávám ho tam rozhodopádně.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 15.51 4. října, neděli, svátek mají Františkové, já všem Františkům znova přeju krásný den a už tady mám Matyho, čau Maty. Já jsem Matyho nezapla mikrofon klasicky, ahoj Maty, promiň, omlouvám se. Já jsem se původně chtěla bavit o A$APovi a jeho zítřejší O2 aréně, ale asi se zeptám na něco jiného, protože jsme teď načli téma Kellyn a Viktor Sheen v O2 aréně a my jsme na tady tuhletu konverzaci tak jako autenticky jako teď navázali i s Krištofem, jsme se o tom bavili a on jako položil takovou dobrou otázku, mě bylo vlastně zajímalo, co si myslíš ty. Myslíš si, že dropnou album nový společný?
1: Ne, nemyslím si to.
0: Ani v tom O2čku, ani předtím?
1: Ne, myslím si, že ne. Myslím si, že ten jejich sound momentálně jiný, že ten

0: Myslím si, že Viktor Šín po tom velkým Buka projektu, který podle mě vymilkoval úplně do nesmyslu a potom už mu to podle mě za stolik nesedlo, jako ty feety mi přišel celkem slabší na různých jako deskách. Mm-hmm. Když přišel feat Viktora Šína na desce EUP u Iza, tak si myslím, že to bylo opět jako takový osvěžující a myslím si, že něco takhle jako vyloženě Viktor Šín by mu sedělo. Ale Kellyn bych řekl, že jakoby poslední dobou ten zvuk, já nevím, mě to přijde trošku něco jiného. A já upřímně nevidím moc smysl jako kolabo alba. Jako já bych hrozně chtěl vidět teď celou desku Viktora Šína, okay. Opět nějaký návrat po tom jeho Bukovi.
1: Aha.
0: A chtěl bych vidět, jakoby, co dá dohromady teď Kellyn, protože Kellyn podle mě během toho, co je teď ve Superstar, mm-hmm. tak to je nejlepší promo, co dokážeš mít, takže podle mě on desku dělá. Ale jestli dělá Viktor desku, nejsem si jistý, a jestli dohromady, hele, byl bych překvapený.
1: Já jsem si právě spíš tripovala, že by udělali dohromady, protože nic dlouho takového tady nebylo a proč by dělali tu O2 arenu dohromady, víš, jakoby to mě nesedí.
0: To otázkou. Jako vybízí se to, já vím úplně, ale...
1: No, uvidíme, tak jakoby klidně pište spineři, co si myslíte vy, já si myslím, že dropnou společný, Maty si myslí, že nedropnou vůbec a Krištof si myslí, že dropnou každej zvlášť, tak nevím, co se stane. Co se týče počasí, tak jsem říkala už před hodinkou, že máme 20-21 stupňů, tam krásně babí léto. Ta teplota samozřejmě se západem sluníčka klesne na 15 stupňů, zítra čekají podobné teploty a příští týden ve středu se to bude lámat do deště a teplot pouze do 20 stupňů, takže si užij posledních pár krásných dnů. Ode mě už je to opravdu všechno a slyšíme se, ne příští týden, ale za 14 dní. Radio Spin s tebou, Zuzka.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin.

0: Za 4 minuty jsou 4 a ty posloucháš Komunikátor s Matem.
1: Rádio Sphere. Nejvíc repu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, Matej už naběhnul a budu tady oxidovat až do sedmi. Čeká nás hudební víkend, kde si tentokrát hrajeme Rytmuse, taky rozeberem tentokrát Underground na Rap News a neunikne nám ani Maniak a jeho novej single. Pouštět si budeme ale taky tvoje tracky na přání, který si objednáváš buď to callem, anebo voiceovku do naší mobilní apky. Já už tady každopádně mám na drátě Davida, který se mi dovolal. Čau, kámo.
2: Čau.
1: Hele, my máme dneska takovou prostě vtipnou náladu, spolu jsme tady kecali. A kámo, já bych se tě chtěl hrozně zeptat na nějaký vtip. Víš nějaký vtip?
2: Samozřejmě, vím to.
1: Tak spust, kámo.
2: Manželka. Manželka, co kdybychom si udělali takový krásný víkend, pátek, sobota, neděle, bez toho uvidíme se v pondělí.
1: Ten byl dobrý, kámo. Hele, vybrali jsme k tomu písničku od Vesny s Benem Kristovem. Já se tě brát nebudu, tak to je hodně podobný jako ten vtip, co? Tak komu to pošle?
2: Takže bude to pro sebe, trochu pro mě a pro všechny posluchače.
1: Tak jo, kámo, tak já to tam posílám a užij si písničku.
2: Ty taky, díky, čau.
0: Ladíš Radio Spin?

0: Radio Spin, Maty here, a mám tady dvojitou dávku Rytmuse na hudebním víkendu. Jako první ti pustím Musíš mát naděj. To je z desky Král z roku 2009. Má tady na featu taky zpěvačku Tinu a je to přesně taková ta sexy kombinace hiphopu s R&B. Mně se tohle to fakt líbí, úplně mě to tady roztančilo. Rytmusově tahle poloha prostě hrozně sedí a prostě skvěle se to poslouchá. Text je taková motivačka, ale není úplně cringe, takže tě to vůbec neruší a s Tinou a s tou Y2K atmosférou to prostě úplně parádně funguje. Potom tady mám ready track Family, tohle je track z Egovy poslední desky Mier, která za mě za moc nestála, každopádně je tady na featu Rytmus a taky Victor Sheen se svým alter egem Buka. Buka tady má za mě celkem mid-feed, ale Rytmus, tam je tolik autotunů, že ani nepoznáš, že rapuje Rytmus. Ne, jako chlapi, tohle se podle mě vůbec nepovedlo. Jediná světlá chvíle tohle toho tracku je za mě ten beat, ale ten to prostě nezachrání. Ale i to je hudební různorodost, takže nejdřív musíš mít naděj a pak Family už teď v hudebním víkendu na rádiu Spin.
1: Rytmus v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Spin Talk.
1: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a zvu tě dneska večer na Spin Talk speciál ke zrádcům. Do studia dorazí porodní asistentka Jitka a taky numeroložka Monika. Zatímco Jitku zabili, Monču vyhlasovali u kulatýho stolu. Jaký to pro ně bylo zahrát si hru zrádci? Dneska večer v 7 prozradím. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Rychlá doprava na Radio Spin. Koukneme se nejdřív na dálnice. D1 je momentálně zasekaná na 30. kilometru ve směru na Prahu. Zdrží se tam cca 8 minut a táhne se to až na 23. kilák. Zdržení čekej taky na D11, taky ve směru na Prahu. Tentokrát se zasekneš u Poděbrad. To je 40. kilometr a zdrží se tam cca 18 minut na 31. kilák. Jinak je to docela v klidu, stejně jsou na tom taky regiony, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Ta je momentálně relativně taky čistá, hustší každopádně Bělohorská u Ladronky, zdříž se potom taky na Davidském Kulaťáku, hustší je momentálně v centru, taky Nuslák směr Legerka, taky Ječná, Vilzonka a bouralo se potom na Křižíkově, takže tam určitě bacha. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme ale další track na přání a potom jsou tady Rap News, tentokrát o undergroundu.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Radio

Ahoj, tady je Roman a se mnou další souhrn přehledu zrádců druhý epizody na rádiu Spin. Na snídani tentokrát nedorazila porodní asistentka Jitka. Zrádci se rozhodli, že mezi sebe přizvou Anelí. Nevím jak na vás, ale na mě Anelí působí jako zrádkyně s velkým Z. Má rysy Nicole i my zároveň, tak uvidíme, jak daleko to dotáhne. Mega zajímavá byla ve druhé epizodě i Mise. Vnesla velký rozkol mezi jednotlivý hráče. Podívejte se na to ve druhé epizodě, pokud jste ještě neviděli. Bylo to drama. Obrovský drama. Stejně jako u kulatýho stolu, kde se všechno tentokrát točilo kolem numeroložky Moniky. Ta nakonec argumentaci neustála a byla z hradu poslána do vyhnanství. Koho nová trojice zrádců zabije, se dozvíme ve třetí epizodě. Tu můžeš sledovat v premiéře na Prima Plus každou středu večer nebo každou neděli večer na Primě. Budeš u toho?

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na majku je taky Maty a protože tady mám další track na přání, tak je tady se mnou taky Michal, čau.
2: Ahoj.
1: Tak co kámo, užíváš se ještě pohodovou neděli?
2: Jo, užívám si neděli ještě.
1: Zítra do práce, tak co kámo, co dneska dělal, nebo čeká tě dneska ještě něco?
2: Ne, už ne, dneska jenom tady oslavujem s kamarádama.
1: Jasný, oslavujem život nebo něco konkrétního?
2: Ne, jen tak.
1: Jen tak, přesně, oslavujem život lidičky. Každopádně, hele, vybrali jsme písničku od Ektora, Psaní z lásky, komu to pošlem?
2: Pošlám to Jirkovi, Denise, Honzovi.
1: A Honzovi, OK. A taky samozřejmě tobě, užívej se ještě neděli, takže Ektor, Psaní z lásky, deska topství, dávám to tam.
2: Jasně, zatím, čau.

0: Rap News. Rádio Spin.
1: Dáváš si Rádio Spin, Matty on the mic, a protože budou pět, tak jsou tady klasicky Rap News. Yes, dneska nebudeme řešit mainstream, protože se vůbec nic neděje, ale zabředneme trošku hloubš do rapovýho pražského podhoubí a koukneme se na nový release jednoho z předních tváří pražského undergroundu. Levák Bob totiž vydal nový EP s názvem Geek Before Tape. On, ten underground, má takový svůj specifický zvuk, toho si všimneš hned na první skladbě, a to hlavně na tom beatu. Ten je takovej prostě futuristicky hnusnej, takový digitální hlasitý zvuky, který jsou vlastně ale docela hard. No a ten text a vocals, to taky není úplně Kellen nebo Sheen. Téma je real, já mu to věřím, baví mě to, baví mě ta jeho osobnost a ten rap life, který on žije, prostě já mu věřím, nebo minimálně to působí fakt hodně autenticky. To bych taky na undergroundu chtěl vypíchnout, on umí být prostě autentičtější než mainstream, ty vocals jsou taky do jistý míry experimentální, nebo jako nejsou nějak obzvlášť divný, jen mi přijde, že rapeři v undergroundu se víc nebojí experimentovat. Takže to byl dnes prostě underground rap. Já dávám shoutout Levák Bob a my se jdeme podívat na počasí. Venku je momentálně relativně příjemně, 19 stupňů lehce pod mrakem, k večeru to ještě spadne na 14 stupňů, přes noc bude nejnižší teplota 11 a zítra ráno čekej teploty kolem 15 a během dopoledne se to má vyšplat až na 20. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherymotor.cz.
9: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Za 7 minut je 5 a ty ladíš Radio Spin.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty, my startujeme další společnou hodinku, je něco málo po pátý, takže to znamená, že je tady taky další track na přání. Tentokrát zahraju pro Pavla, co to bude, kámo?
1: Čau, prosím tě, dej mě tam, co se nelíbí od Orionu. Bude to tobě, do studia a všem spinnerům. Měj se, čus.
0: Jasně, kámo, legendární track, co se nelíbí Orion, Vladimír 518, let's fucking go.
2: Ladíš Radio Spin?

0: Ladíš si Radio Spin a taky hudební víkend. Tentokrát na slovenský vlně s Rytmusem. Na majku je Maty a už tady máme další dva tracky od tohoto slovenského Gouta. Nejdřív si dáme hit Zlatokopky. Tohle vyšlo v roce 2009 na desce Král. No a za tu dobu to nazbíralo neskutečných 13 milionů streamů, takže fakt hit jako blázen. V té době to zpívali snad úplně všichni. Myslím, že na tu dobu to bylo taky na téhletý scéně docela dost provokativní a Rytmus v té době určitě psal historii rapu v celém Československu. A tohle to je jenom toho ukazem. Potom tady pro tebe máme Ready track od Kontrafaktu, to je jeden ze jejich největších hitů, pustíme si totiž Éru, což je self-titled k desce z roku 2004, no a je to old school pecka, jak se patří. Má to super beat, hutná basa, k tomu sample trumpet a jede to na loop, takže to tvoří prostor pro bars. Je to fakt moc příjemný boom bapík a já si ho velice rád vypočívám s tebou už teď, hned po Zlatokopkách na rádiu Spin.
1: Rytmus v hudebním víkendu na rádiu Spin.

nabitá dávka krále slovenskýho rapu. Rytmus. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spen.

0: Doprava na rádiu Spin, klasicky se koukneme nejdřív na dálnice. D1 je momentálně zasekaná na 30. kilometru ve směru na Prahu. Popojíždí to tam až na 23. a zdržení čekají 9 minut. Hustší je to momentálně taky na příjezdu do Prahy z D10. Tam si postojíš od 12. kilometru až na 3. Je tam nějaká bouračka u Počernic, takže tam stej určitě pozor. Zdržení čekají 18 minut. Hustší je teď taky ale D11 a to u Poděbrad, to je 44. kilometru ve směru na Prahu. Popojíždí to tam až na 29. a zdrží se tam cca 20 minut. Regiony jsou momentálně all right, takže se přesuneme do Prahy, ta je momentálně relativně taky docela v pohodě. Hustší je momentálně akorát Bělohorská u Ladronky, hustší je momentálně taky Pražský okruh u Řeporí a u sjezdu na Barandov, hustší je momentálně taky Strakonická u Velký Chuchle, zdrží se potom na Kbelský na Hloubětíně v obou směrech a zdržení čekej taky na Nusláku ve směru na Legerku, taky na Ječný a na Velzonce u Muzea. K dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku je tady další track na přání a potom rozebereme další naše téma a to bude Maniak a jeho nová píseň.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Výchyče, který už mi poslal voiceovku do naší mobilní apky.
2: Čau spineři, tady Výchyč, chtěl bych si od vás nechat zahrát balkónovku od Resta, je to pro všechny fanoušky Resta.
1: Jasně kámo, balkónovka, naprostá klasika a myslím si, že takhle na září úplně ideální pick takhle v neděli, kdo felí na balkóně, určitě to pocení. Tak.

Posloucháš Radio Spin, Maty na majku, už jsme tady pořešili underground v Rap News a teď zpátky do mainstreamu. Maniak totiž vydal nový track. Jmenuje se to Stále v Bowlerbinu a je to jeho první věc, co vydal od poslední desky Stream Tape, kterou natočil celou na livestreamu, což bylo v únoru tohoto roku. Dal si pauzu a teď jeho novinka Stále v Bowlerbinu zní hele nějak takhle.

0: Jo, je to sice taková klasická rapová konstatovačka svýho statusu, ale vlastně mi to hudebně přijde docela fresh. Je to takový easy going, přijde mi, že se v tom Maniak cítí dobře, protože se to fakt hrozně příjemně poslouchá. Zároveň mi ten refren přijde docela chytlavý, takže já tomu dávám palec hore a jsem zvědavý, jestli to bude jenom single, a nebo jestli je to začátek třeba něčeho většího, třeba novýho studiového alba. Podíváme se společně, ale taky ještě na počasí, o to tě přece nemůžu připravit. Venku je momentálně 18 stupňů, lehce pod mrakem, k večeru to spadne ještě na 14, přes noc bude nejnižší teplota 11 stupňů a zítra ráno čekej teploty kolem 15 a během dopoledne se to má vyšplhat až na 20. S tebou je Maty a ty stále posloucháš Komunikátor na rádiu Spin.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Za minutu je 6 a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Vítej na mé party, těla jsou Arte.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin na majku Maty a naše poslední společná hodinka před námi. Já už tady mám společně se mnou Kačku. Čau Kačko.
2: Ahoj Maty, já tě zdravím.
1: My jsme vybrali společně track od PTKčka, Kenpachi a Yashiru. Já nikdy nevím, jestli to čtu dobře, ale
2: jo,
1: prostě,
2: já si myslím, že jo.
1: Prostě tohlento. Tak komu to dneska pošleme?
2: No, takže bude to teda, já už jsem teda ráno dopoledne volala jsem k zápasu, že přejeme teda hodně štěstí, tak nevyšlo to, takže to bude hlavně pro mého syna Honzička, chci mu vzkázat, že ho mám moc ráda, že jsem na něho pyšná a že je šikovný, že když to nevyšlo, teď vyjde to příště a ty to nic nedělá, že o tom je sport. Mm-hmm. No a taky to bude pro mého syna Páju do Karviné, pro kluky Sašu Baču, pro Strejdu, pro Péťu. Kluci, moc vás zdravím a myslím na vás, dávejte na sebe pozor a držte se. No a taky to bude pro tebe do studia, pro Krištofa a pro Marečka, pro vás všechny tam, protože jste úžasní, skvělí prostě a děkuju za to, že jste. No a pro všechny spinnery, těm taky děkuju, že jsou, protože jsou skvělí, že poslouchají. Takže přeju všem hezky zbytek neděle a dávejte na sebe pozor.
1: Díky Kačko, ty jsi skvělá, vy jste skvělí, dávám to tam.
2: Jo, děkujeme, trek. Jo, jsi moc hodný, ahoj.
1: Čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Come on. Spin ráno na rádiu Spin.
1: Vy jste zvyklí, že tu pro vás každý pondělí máme s Domem Radio Spin Music Impro.
2: Jenže zítra tomu bude jinak.
1: No, jako takhle. Radio Spin Music Impro bude. Ale
2: nebudu ho dělat já. A nebude ho dělat ani Krištof. Protože...
1: No, protože dorazí hosti.
2: Daniela Révaj a taky Jirka Šlégr.
1: Což jsou moderátoři CNN Prima News. Jak takový moderátoři CNN Prima News asi repujou, no?
2: Brácho, to je právě to, proč jsme si je sem pozvali, ne? Aby jsme to zjistili přece.
1: To docela dává smysl.
2: No tak jo, buďte u toho, protože zítra ráno vás čeká něco, co neuslyšíte každý den.
1: Tak to koukej ladit od 6 do 9. Radio Spin a CNN Prima News.
2: Na jednom majku.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu.

0: Radio Spin, taky Maty a taky hudební víkend, který už budeme zavírat posledníma dvěma trackama od Rytmuse. Nejdřív si od Tolentého Čáva počujem track Kudeš Funk, což je doteď jeden z mých nejoblíbenějších tracků nejen z desky Bangoro, ale i obecně od něj. Tohle je prostě věc, kterou si pustím vždycky moc rád, vždycky s ní prostě tak jako zatančím, i když jsem celkem dřevo, a to je kámo fakt docela zázrak, když já začnu tančit. Tohle combo rap a funk mě ale prostě nakope vždycky. Fakt super věc, kterou pustím vždycky třeba s přítelkyní, která nemá ráda rap, no a ona ani nepozná, že se o rap tak trochu jedná. No a zakončíme to dneska s trackem Bangoro je zpátky. Tohle to je z desky Bangoro 2 z roku 2023, která za mě určitě nenaplnila úspěch té první desky, ale tenhle ten track není vůbec špatný. Vlastně mě tady hodně baví instrumentál, ale i rytmus zandává docela slušně. Není to pro mě úplně návrat Bangora, ale i tak rytmus navařil a to hodně solidně. Takže zakončujem hitem Kudeš Funk a pak Bangoro je zpět právě teď v hudebním víkendu s Rytmusem na rádiu Spin.
1: Rytmus v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se klasicky nejdřív na dálnice, ty jsou relativně sízný, až teda na D11, tam si postojíš od Poděbrad ve směru na Prahu, to je 44. kilometr až na 27. zdržení čekej 23 minut. Regiony jsou momentálně sízný, takže skočíme rovnou do našeho hlavního města, kde je momentálně zasekaná spojka, a to u Řeporí a u Barandova u sjezdu. Hustší je momentálně Štěrbolská spojka, taky u Europarku na Průmyslový. Zdržíš se potom taky na Kbelský na Hloubětině v obou směrech. Hustší momentálně taky Davidský kulaťák, v centru pak Nuslák směr Legerka, Ječná, Vilzonka, a bouralo se potom taky v ulici Peckova na Karlíně. K dopravě je to pro dnešek všechno, ty ale zůstaň se mnou, protože za chvilku si dáme poslední track na přání, no a potom to spolu pomalu zapíchnem.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: 30 30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Just please.
2: Yeah.

0: Radio Spin, Matej Hýr a taky poslední track na přání, který tentokrát zahraju pro Ondru, který už mi poslal voiceovku. Ondro, co to bude?
1: Ahoj, pusti si tam nějakou hudbu, kterou chceš ty, podle tebe, a posílám to tobě do éteru a mojim rodičům. Ahoj.
0: Kámo Ondro, děkuju ti, takhle na závěr si mi dal prostě takhle epickou možnost, abych se zvolil tentokrát track já. No a já jsem zvolil můj oblíbený drink Mezcal, to je Smack One, absolutní řežba. Já si myslím, že může mít rovnou na

0: nežral tlak, jako bych nikdy nechtěl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Ladíš Radio Spin a teď už večerní komunikátor s Matem. Pomalu nám to zase bude končit. No a na závěr si ještě potřebuju pojepovat o dalším zápase Václava Siváka, protože jsem na bojový sporty tak trochu nerd. To je asi nejúspěšnější kickboxer, který má u nás v Česku, který má 30 profi výher a žádnou prohru. No a teď kejvnul na hodně zvláštní matchup. V organizaci Fight Night Challenge má prostě se tam utkat s hodně kontroverzním člověkem, s Vaškem Babojagou Mikuláškem, který mimo jiný dostal třeba vyhazov z oktagonu. Jsou úplně jiná váha a hlavně sportovně úplně jiný level. Jsem na to hodně zvědavej, protože Sivák by v tomhletom money zápasu měl absolutně dominovat. Je to mistr světa a ještě neporažený. Oproti němu by zase Mikulášek mohl využít svoji váhu a tvrdost a samozřejmě i ty jeho slavný fauly. Uvidíme, co z toho. Podle mě to hezký zápas moc nebude, ale kdo ví. Třeba ho Sivák sekne hned v prvním kole. Podíváme se ještě na závěr taky na počasí, venku je momentálně 16 stupňů, už je tam lehká zima, tak si vem mikinu, ještě to spadne na 11 stupňů, což budou noční minima a zítra ráno čekejte teploty kolem 15 a během dopoledne se to má vyšplat až na 20 a má být relativně slunečno. S tebou tady byl Matej, ty posloucháš Radio Spin a slyšíme se zase příští týden, tak čus!
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna. Hey.

0: chuť. Jsme Radio Spin. Radio Spin Death Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin Death Dabou.
1: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Je 18.54 a to je přesný čas na Rádiu Spen.
1: Rádiu Spen. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin Talk.
1: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk speciál. Spin Talk věnovaný zrádcům. Každou středu večer můžeš sledovat Zrádce na Prima Plus a každou neděli můžeš Zrádce sledovat na televizi Prima. Dneska dorazily dvě účastnice, které to mají vlastně obě za sebou. Jedna vyhnaná a jedna mrtvá. Tak, mrtvá Jitka a vyhnaná Monika. Holky, vítejte.
2: Ahoj, děkujeme za pozvání.
3: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Tak, díl natáčíme den poté, co byla premiéra dílu na Prima Plus a taky v kinech, tak se chci zeptat, jak vám vlastně je teď v tuhle tu chvíli, když jste to celý viděli? Tak.
3: Povídej.
2: Tak já když začnu, tak jako mě je pořád trošku smutno, nebudu lhát, já si myslím, že jsem si tam tu hru neužila tolik, co jsem chtěla. Úplně jsem asi ani neukázala to, s čím jsem tam šla, ale asi to tak mělo být samozřejmě, takže asi tak, cítím se, je to hodně velká takovej ten mix emocí, který teďkon se ve mně bije, ale bylo to krásný, bylo to hezky sedět v kině, myslím si, že jsem odešla nějakým stylem i tak jako věrná, co jsem tam samozřejmě i říkala, takže dobrý to je, bylo
1: Moniko.
2: To hezký.
3: Já se smutná necítím určitě, já spíš jsem si oddychla, protože jsem si říkala tak a mám za sebou jako neuvěřitelný kolečko, neuvěřitelnou zkušenost životní, prostě zážitku, emocí, nahoru, dolů, sebepoznávání, jako opravdu toho bylo hodně a takhle to říct ve dvou větách, prostě neuvěřitelný zážitek, za který jsem vděčná a smutná se necítím, cítím se vděčná.
1: Co jste o sobě zjistili?
3: Já jsem o sobě zjistila to, ale tak zjistila. Já už to vím, já se znám, já si myslím, že v mém věku už by bylo na čase se znát, takže jsem ale si to potvrdila, že když něco cítím a vím, tak mám to ale zabalit trochu jinak, aby to lidem došlo. Protože samozřejmě za mě to není chyba, že to lidé nepochopili, ale že já jsem to špatně řekla. Mm-hmm. Takže
1: máte
3: určitě
1: na mysli tu větu u prvního kulatýho stolu?
3: Ano, absolutně ano. A tam byly tam ty emoce, vzduch, který by se dal krájet. Já jsem nebyla první, co mluvila, tam prostě začali mluvit, tam prostě mluvilo hrozně moc lidí. Ale viděla jsem, že to je o ničem a vlastně máme první kulatý stůl, kde můžeme začít prostě nějakým způsobem diskutovat na nějaké téma. A pro mě ta první věta byla velmi jako důležitá, protože já jsem tam cítila opravdu pouto, nějaké prostě rodinné pouto, které potom nevím, jestli vyjde na povrch, nevyjde, to je překvapení, že jo, ale prostě jsem tam něco cítila, ale protože jsem neměla ještě vlastně možná odvahu říkat, že pracuji s energiema, že vnímám lidi, prostě, že cítím víc, než vidím, když to takhle řeknu doslova, tak jsem to řekla tak jako hodně hloupě a
1: no, mě to působilo, jak když tam vede bagr, tak jako prostě najednou hrozně násilí. Ano. A ještě jsem z vás četl, když jsem se na vás díval, velkou míru nervozity vlastně. Možná tam byla, možná tam nebyla, takže toto možná celý taky pokazalo tu
3: Je to škoda, já jsem to měla říct opravdu jinak, ale já jsem nervózní nebyla. Jo. Já jsem to opravdu hrála, já jsem hrála hru, já se nestetožňuji se zrádcem, nebudu si na tom stavit kariéru, já nějakou mám, cítím
1: to
3: se
1: myslím,
3: jako
1: myslím, že tady ani nezaznělo.
3: No, jako rozumíte.
1: Otázka zněla, co jste se o sobě vlastně dozvěděli nebo naučili, Jitko?
2: Já jsem se dozvěděla taky asi to, co vím, že jsem člověk, který dává na povrch své emoce. Já troufám, že jsem hodně pozitivní člověk, což jako asi i tam nebylo úplně fajn, ale bylo to takový, že v podstatě já se z toho beru jenom to dobrý, takže si z toho beru to, že je super říkat věci tak, jak jsou. A v podstatě jsem tam nic jiného nestihla si tak jako vzít, jo? Na druhou stranu nebudeme tady vařit z vody, takže to je takový jediný, co jsem si z toho vzala, ale za mě super.
1: Na začátku se říkali, že jste se připravovali, tak jak jste se připravovali? Koukali jste první série, druhá série, jste zahraniční série, jak
2: takhle
1: probíhala příprava?
2: Já jsem se snažila nakoukávat, že jo, samozřejmě, zkoukala jsem všechno, co bylo na Prima Plus, všechny ty série, které byly, pak i nějaký ty ještě ty talk show a tak, nicméně ono se na to strašně špatně připravuje, jo. To je takový to, že tam jedeš s milionama, minimálně já, s takovýma těma teoriema a pak tam přijdeš a zjistíš, že je to úplně jinak. Ale já teda jediný, co jsem jako, jakou jsem měla strategii a kterou jsem tam využila, tak to byla ta, že jsem se snažila jako aspoň taky ten small talk tam hodit jako s každým tím člověkem, protože jsem se bála toho prvního kulatýho stolu, kam teda já už jsem jako nedoputovala, jo, ale že by mi řekli, tak s tebou jsem se nebavil, tak tebe píšu. Mm-hmm. Tak to bylo takový, jakože je třeba jedna z těch teorií, kterou já jsem chtěla provést.
1: Moniko, jak ses připravovala ty?
3: Já jsem zintenzivnila trénink, takže abych byla fyzicky připravena ještě víc.
1: To je docela dobrý point, ano. Mm-hmm.
3: Protože jsem se těšila na prostě na ty mise a běhání a skákání a myslím si, že jsem byla dost připravená fyzicky, abych stačila mladším.
1: A sebe děláte, jak kdyby vám bylo 101, přitom vypadá to velmi dobře.
3: Děkuju. Ale potom připravovala, já jsem vlastně do ledna vůbec nevěděla, co to je, tahle hra. Neznala jsem ji. Vzhledem k tomu, že jsem byla v zahraničí, tak jsem neměla možnost se podívat na vlastně na edice české, takže jsem viděla anglickou, nesmírně se mě to líbilo, pak jsem ještě se podívala na nějakou jinou. Takže jsem tam šla vlastně trochu...
1: Tak šla jste připravená, protože ta britská série je dobrá.
3: Je úplně úžasná ta britská série, mně se to právě nesmírně líbilo.
1: Ty australská, ta je taky taková, tam je taková hodně konkurenční, bych řekl, a ty hráči jsou tam ještě k sobě mnohem víc intrikánčtější, než...
3: To jsem neviděla, no, ale tu britskou.
1: Až budete mít čas, tak si někdy podívejte.
3: Podívám, určitě.
1: No tak jo, co se vám vybaví teďka zpětně, když si vlastně vybavíte ten úvodní boj v těch budkách, protože na mě jako diváka to působilo velmi stresově, když jsem já vlastně přemýšlel, jakou bych volil strategii, tak pravděpodobně bych volil strategii Jury, tak nějak jako tam jako postávat, až by se otevřely dveře, tak já jdu. ale nevím, jestli je to tak vlastně jednoduchý, tak co se vám honilo v hlavě?
2: Takhle já pokud můžu začít, tak já jsem přesně tady do toho s tím šla, že já jsem to řekla i na castingu, že budu taková ta ne úplně myška, ale takový ten člověk, co jako nebude úplně mluvit, vždycky bude tak jako nějakým stylem koukat po tom okolí. A samozřejmě jsem tam přišla a první, co tak jsem začala mluvit jako první, že jo. Takže jsem si řekla, aha, tak to ti nevyšlo jít, jo. Vykopala jsi si dost jako hluboký hrob aktuálně. Protože jsem začala mluvit na Dášu, že jo, což jako pro mě bylo takový docela dost osudný. Nicméně pro mě to teda bylo strašně stresující. Já se budu opakovat, ale stále já jsem šla jako do těch zrádců s tím, že je to sociální hra, kde jsem si myslela, že opravdu budeme argumentovat. Já jsem si nechtěla dávat kámenušky papír, ale argumentovat, ale ne, se teda jako prát, no, takže pro mě tohle to bylo takový to, že ono i to
1: nějaký... A vy jste teda byla ta pokousaná Dášou?
2: Já jsem byla v tom kontejneru, ano, já jsem byla v tom kontejneru, ale jinak Štefan byl pokousaný s Dášou a je to takový to hezký video, kde já se tam upravuju vlasy a mám tam výraz takovým to, panebože, kde jsem se to ocitla, zatímco ti dva se vedle mě perou, jo, nebo perou v uvozovkách, vlastně perou, takže prali se o kladívko, takže byl to takovej zajímavý začátek.
1: Mončo?
3: Mně se to dotklo nesmírně, ale já jsem se toho díky bohu neúčastnila, protože jsem vlastně z kontejneru odešla jako první. Mm-hmm. V tom kontejneru jsem byla právě s Janem, s May a se Zdíšou a May začala rozhodovat, kdo půjde ven a já jsem okamžitě řekla, za mě nikdo rozhodovat nebude, takže se rozhodla ty tady zůstáváš a nás pět odchází. Mm-hmm. A vlastně se otevřeli dveře a jsem odešla. A jsem moc ráda, že jsem odešla hned, protože já vůbec si neumím představit, já si to neumím vůbec představit. Já si myslím, že bych normálně zaklepala, řekla, já tady končím.
1: Až tak?
3: Protože to nebylo pro mě.
1: Nesnažila byste se prostě odlepit May od světílka?
3: No, já jsem nad tím přemýšlela, že možná ano, protože aj Jitka to vlastně dělala, že potom říká nech toho, nebo vlastně snažila se odsedat. Ale já jsem si říkala, ježiš, tak jako se tam budu prát jako s mužem, nebo prostě ne. Za mě to bylo moc a nezúčastnila jsem se toho a potom, když se to ke mně došlo, tak jak už říkala Jitka, taky se budu asi opakovat, já jsem se nesmírně těšila fakt na argumentování, na spekulace, na vněmi, na city, na počítání čísel, prostě kdo, s kým, kde, jak, co a já jsem se k tomu vůbec vlastně nedostala, takže.
1: No to byla moc rychlá hra. Řekněte mi, co se ve vás odehrává, když sedíte u kulatýho stolu, hradní pán má na sobě, nebo vy máte na sobě šátky, on chodí pořád dokolo a vybírá ty zrádce, tak co se ve vás odehrává?
2: To bylo nekonečný.
1: Za mě jak dlouho to třeba trvá? Protože ve
2: ten střih je strašně krátký, že jo? Ale jakoby já vlastně v podstatě třeba 20 minut to trvalo.
3: Dost dlouho.
2: Fakt opravdu dlouho, hlavně vy vlastně nemáte hodinky, nemáte, nikde nejsou žádný hodiny, nikde nevíte, jako v podstatě tam přijedete na hrad a nevíte pojem o čase, že jo? Úplně. Udělali se kolečka vlastně a já jsem třeba měla furt pocit, že stojí za mnou. Jo, a že jako furt jenom čekáte, taky ten napětí toho, jestli na vás šáhne, nešáhne. Já jsem teda ještě měla nohu přes nohu, takže já jsem byla ve stresu, protože vedle mě byla z jedné strany tady Monča a z druhé strany byl Adam. Takže já jsem si říkala, tak a teďkon se pohnu a bude to v háji, protože si budou myslet, že jsem zrádce, protože tam ať se smějete, ať se nesmějete, ať si dáte ruku nahoru, ruku dolů, prostě. Takže všechno je tam špatně, tak jsem si říkala, jako pro mě to bylo jako mazec, fakt, wow.
3: Pro mě to bylo na začátku to bylo takový jako hodně zajímavý a pak jsem se snažila být v klidu a vlastně, když je tam ta opravdu, když je tam opravdu taková ta tma a dají vám na oči tu pásku, tak já jsem říkala OK a teďka se snaž vnímat nebo cítit, co tady je, co se tady děje. Chtěla jsem samozřejmě být zrádce, takže jsem tak jako čekala, měla jsem vypjatý ty ramena, jako furt jsem ho tam jako naházovala to rameno a nic. Ale pak jsem tam vlastně navnímala to, že tam je nějaký to pouto a pak jsem to nešťastně prostě prohodila. No.
1: Jaký bylo pak sundat teda ty šátky a zjistit teda, že jste věrná? Mítka předpokládá měla radost?
2: Jo, já jsem samozřejmě chtěla, já jsem říkala, že už bych chtěla od začátku tak jako nějakým stylem, furt jsem porodní asistentka, já si myslím, že ke mně to tak jako jde, jo, že jako být věrná a na druhou stranu jdete zahrát hru, jo, takže začít tou věrnou, nějakým stylem se jako i k sobě nebo nějakým stylem jakoby, aby ten divák poznal, že tam jako že nejste ta zlá osoba, ale jste dobrý hráč, jo, takže pak jsem říkala, že by teoreticky být naverbovaná, jako by mi nevadilo. Samozřejmě jsem nevěděla, že by to bylo teoreticky už v prvním díle, ale jo, no, takže ale já jsem měla radost, abych se vrátila. Máš pravdu.
1: Moniko?
3: Já jsem byla zklamaná, protože jsem se fakt těšila na to, že budu zrádce a měla jsem nachystanou moji strategii jako zrádce, ale jako věrná ne.
1: Jaká byla ta strategie, kdybyste byla zrádce?
3: Moje strategie by byla, že bych začala opravdu si se všema povídat tím způsobem, že bych je nechala vypovídat. Mm-hmm. Tím pádem bych vytvořila to, že protože lidi rádi jsou, když je někdo poslouchá. A potom bych z nich začala tahat data narození a počítat a na základě toho bych věděla...
1: Jste sedmička, jste komplikovaný,
3: ano.
1: Budete z kola ven, dobře.
3: Jo.
1: Koho jste rovnou podezírali jako zrádce, když jste se tak jako rozlídli okolo sebe? Skákal tam na vás někdo rovnou?
2: No já si myslím, že se asi v obě shodneme na Krištofovi, který byl úplně červený, ale ono bylo takový těžký v tom, že ono se to samozřejmě nezdá, jo, ale tam bylo, mně bylo vedro, Monča byla zima, Krištof byl rudej a...
1: A ta situace celá byla nepříjemná, ne?
2: Byla strašně nepříjemná. No. Tam je vlastně tam je to psycho už od té doby, co přijedete a ten hrát, jo, takže jako tohle se tomu jenom přidalo.
1: Jenom se zeptám, když jste viděli ty čtyři lidi, kteří se tak vítězně vlastně vyřadili z těch kontejnerů a teď najednou boom a jsou zpátky, tak hrklo ve vás aspoň trochu? Jako...
3: Ve mně, 100%.
1: Protože vlastně tam v těch budkách jste se chovali všichni jak zvířata, což je přirozený prostě.
3: Ne, všichni ne.
1: Ne, všichni ne, dobře, byste
3: odešla.
1: Všichni ne.
3: Stojím si za tím.
2: Ze mě si dělali pak srandu Markus vlastně s Vojtou v Lištím doupěti, že jsem byla jak paní učitelka, že jsem tam na nima stála a říkám, Dašo, nekusej ho, divodní. Takže ano, takže...
3: Takže
1: a probíhalo pak rychle to zblížení spolu dohromady, když jako najednou ty čtyři přišli, protože ta hořkost z nich musela být?
2: No takhle, já jsem teda byla úplně v háji stejně jako Monča, protože že jo, to bylo taky to, kdy já jsem začala mluvit přesně na tu Dášu a myslím si, že na ten put ona tam zůstala, takže v podstatě, kdyby oni se nevrátili, tak já si myslím, že já mám tu hru úplně jinou, ale tím jako byť samozřejmě jsme si všichni řekli, tak začneme od nuly, od začátku jsme jako, jsme tady všichni, tak pořád to tam v tom vzduchu strašně bylo. A já, když jsem pak třeba šla od radního pána, šla jsem k holkám, řekla jsem jim, že jsem mu řekla, že chci být věrná, a Dáša na mě vystřelila, já ti nevěřím. Tak jako už si člověk řekne, aha, tak tady bude nějaký trošku, nějaký problémek.
1: Jako, za mě, já bych teda Dášu jako zrádkyně nevybíral, protože ta proměna té osobnosti byla tak strašně zřejmá, ale zase říkám to jenom já jako divák, nevím, jestli jste to tak vnímali vy na tom hradě, ale že jsem si říkal, pro pána Jana to už stačí jenom, aby každý mu podal ruku a řekla, jsem Dáša, já jsem zrádce, prostě a tak dál. Ale na druhou stranu se nedivím, musí to být vlastně hrozně velký to ustát. Co ta scénka s Gambitem, bylo to tak viditelný i na tom hradě, nebo jak rychle se k vám dostala ta šuškanda, představ si, ona se mě ptala, co je to Gambit a tak dál, nebo vlastně se to nerozšířilo mezi ostatní?
3: Ke mně se to nedostalo, ale to, co jsem si všimla, že Dáša tam začala pobíhat jak splašená z jedné místnosti do druhé, já si říkám, tady něco nehraje. Ale jinak ke mně se to nedostalo.
1: Ta splašenost, tak to jsem rád, že teda byla zobrazená ve střihu a že ještě navíc jste ji vnímali i na tom hradě, protože to pobíhání na mě působilo taky velmi hystericky, ale zároveň taky nevím, jak by se choval, já netuším, věřím, že to není úplně lehká situace. Řekněte mi, jak rychle v takovéhle situaci vznikne přátelství? Já vím, že vy jste včera na diskuzi v kině řekla, že pro to, aby vzniklo přátelství, potřebujete prostě čas a spousta vody, aby uteklo pod mostem,
2: to
1: tak nějak to tam
2: hezký,
1: zaznělo, ale na druhou stranu věřím tomu, že prostě nějaký spojenectví nebo nějaká blízkost tam vždycky musí vzniknout, už jenom proto, že teda jste v budce, někoho vyženete, jsme partner, přijdete prostě jako na hrad a tak dál, jedete tam nějakým tím autem, to znamená, jo, tak budeme držet spolu, všichni víme, že to je naprostá krávovina držet spolu, protože na konci prostě bude maximálně prostě 4-5 lidí a tak dál, ale i tak tam vzniká blízkost, tak jak vzniká?
3: U mě vznikla s Tomášem, protože vlastně on seděl v autě, já když jsem vyšla z toho kontejneru jako první, tak jsem vlastně byla jako druhý kontejner a oni mi řekli, tady do toho auta, tak jsem nastoupila do auta, tam seděl Tomáš a koukal na mě. A říká, ty seš jako od nich, nebo? A říkám, ne, já jsem hráč. Ježiš, pojď sem. A teďka mě chytl ruku a já nosím prstinky a normálně mě tak mačkal ruku. Říká, promiň, já jsem tak trochu nervózně. Říkám, v pohodě, já taky. Takže jsme dva cizí lidé seděli v autě, koukali jsme na sebe, ještě tam nikdo nebyl, a mačkali jsme si ruku, jak kdyby jsme byli úplně největší přátelé. Takže je pravda, když se na tím takhle zpětně zamyslím, že vlastně i Tomáš, i teď, jako mimo hru nebo takhle, tak prostě já se na něho dívám pořád jak na takovýho toho, takovou tu jistotu. A on mě tam vlastně i bránil a řekl všem, prosím, že je taková afektovaná, taková střelená, tak si to vůbec nevšímejte, ale není zrádce, no, protože jsem to pochopil.
1: Tak Jitko.
2: Já si myslím, že jsme to měli všichni, ono je to opravdu takový jako trošku směšný se říct, jako že pane bože, tak se tady potkáte v autě s lidma, který neznáte a najednou jim budete důvěřovat, ale tam byla taková ta, ten výbuch tí emocí s tím, že jsme každý nějakým stylem jsme tam řekli ten svůj, co se tam jako stalo, tím pádem jsme si, tím, jak jsme si to mohli říct, tak jsme si začali najednou důvěřovat, že jo, a už to tam jako bylo, ale teda já, je pravda, že já jsem měla v autě Anastázii a Anastázie tím, jak jako hodně říkala to svoje, to, co dělala, tu práci, tu paliativní péči, mně už tam přišlo takový hrozně zvláštní, že na to hodně, jakože to hodně pušuje. Jo, přesně, hodně do toho tlačí. A už mi to přišlo takový zvláštní. Oproti třeba Barnavášovi, který seděl vedle mě v autě, a měli jsme tam takovou tu stejnou chemii, jakože obecně, jakože ten člověk, já si myslím, že s kým bych to hrála, tak je přesně Barnabáš, protože máme takovou tu stejnou energii, takže to bylo přesně, jakože jsme řekli, pane bože, to bylo hustý a ty budeš můj kámoš.
1: Vyjednavač Adam, jak se vám s ním hrálo?
2: Money.
1: Adam si vás namaže na chleba všechny postupně.
3: Ano, a taky, že potom v hradní komnatě to Jan přiznává, že byl vlastně první, který byl namazaný. A vlastně odvedl špinavou práci u kulatého stolu Jan.
2: On to sám.
3: Vlastně v záhrobí to bylo. Mm-hmm. On to přiznal a já si to právě nesmírně vážím a dokonce se mě tam omluvil Jan. Mm-hmm. Protože já jsem opravdu Adama prokoukla A Adam, a to říkal Jan, že si všiml, že vlastně potom se neprojevoval, že on jako celý den roznášel něco o mně. A když nastala chvíle se projevit a něco říct, tak se držel zpátky a nechal ty ostatní, ať to za něho odvedou. Mm-hmm. Takže to bylo taková jako silně, ale jinak Adam, já jsem se na něho těšila, jsem poznala, že prostě je to silná osobnost a chtělo se mě s ním opravdu hrát. A těšila jsem se na tu hru, protože jsem s ním mluvila i to tam není, že jo, my jsme jako spolu mluvili, on mi řekl, co
1: ale
3: dělá, nedělá.
1: Na druhou stranu to vaše intrikánství k němu bylo taky takový násilný v tom díle.
3: Ale co, násilný?
1: No, ne, takový ne, jako tak na sílu, slovo, ne násilný, násilný,
3: násilný je
1: na sílu.
3: Trošku něco jiného.
1: Na sílu, tak.
3: Ano, na sílu, ne, tak. To byla taková provokace.
2: Aby tady nebylo, jo, nějaký pozor.
1: Na zájemně chleba, jasně.
3: Já totiž jako, já píšu knihy taky, že jo, hodně mluvím, ale jako
1: a slovo násilný některý používáte úplně v jiném případu, tak jsem to ale nemyslel. Myslel jsem, že to bylo takový jako hodně okatý. Tak pojďme ještě k Honzovi Špačkovi. Jak se s ním hrálo?
2: Takhle, Honza Špaček je za mě úžasný člověk, ale já jsem ze začátku, takhle já to občas nevím doteďka, jestli jsi z ní dělala srandu nebo ne, v podstatě.
1: To podle mě neví celý YouTubeový svět.
2: Já si myslím, že celý národ, kdokoliv se prostě baví s Honzou Špačkem, tak to neví, ale za mě on je jako skvělý člověk, jako musím říct.
3: No, já jsem s Honzou, když potom po hře, ve hře to bylo taky komplikovanější, protože jsem s ním pořád chtěla jako nějak normálně navázat kontakt a nešlo to. Hmm. Ale mimo hru jsme měli nějakou výměnu a já jsem mu řekla, hele, jestli se mnou chceš komunikovat, tak já bych chtěla mluvit s tím opravdovým člověkem. Takže když mluvím s Janem, tak on je se mnou opravdovej.
1: Jaký je, když je opravdovej?
3: On je skvělej.
1: Je to skvělej. Se dokážu představit, ale
3: je skvělej, je inteligentní, je prostě šikovnej a je milej. A já opravdu takový ty přetvářky, já to nedávám, to je prostě mým charakter, já to prostě nedávám, tak já jsem říkala, hele, jestli fakt chceš, tak prostě normálně, prosím tě.
1: Já jsem zvědavý, jestli budu mít příležitost se s ním potkat face to face a zjistit, jak je normálně, nebo jestli bude.
2: Já si myslím, že to my se smrtelníci nedovíme, jako, a jestli se to dozvíš ty, tak
1: dám ti vědět.
2: Děkuju.
3: Je to skvělý člověk za mě a velmi fakt intelektuálně navýší.
1: Jo, to určitě.
2: Určitě.
1: Jitko, jaký bylo setkání se zráci tváří v tvář?
2: No to byl pruser. To bylo jako, to bylo, hele, já už teda jako takhle, já jsem si totiž nejvíce myslela, když mě brali z mojí komnaty, takže budu takový ten secret zráce, jak měl člověk nakoukanou tu Velkou Británii, že jo, takže já už jsem si v tom autě dělala jako ty svoje teorie, koho tam jako napíšu a tak. Pak když by dali pytel na hlavu, tak si říkám, že to by asi nebylo úplně jako fajn a že jsem jako dost v háji, takže jsem taková jako byla s takovým tím vykřičníkem. No a pak když vlastně mi sundali ten pytel, kde já jsem poznala Krištofa podle bot, protože on jak byl hodně výrazně oblečený, takže tam jsem se to řekla, říkám, to si děláte srandu. No a pak když to byl ještě takový ten ta emoce toho překvapení a pak, když jsem viděla Dášu, nebo tak jako jsem si říkala, že to asi bude Dáša a pak teda jsem si to ujistila, tak jsem si říkala, že jsem v háji prostě, no, jakože tam to nebylo ani takový ten, že bych si řekla, ty bláho, ona se mě vybrala, ona chce se mnou hrát, tam by to byl pruser, tak jako tak si myslím.
1: To jsem říkala včera na té diskuzi, že máš pocit, že by tě předhodila.
2: Určitě.
1: Napadlo mě to taky, když jsem.
2: Ale za mě by to bylo i jako super hra, jakože já být zráce, tak tohle to mě napadne, jakože je to hratelný, jako čistě, když se nebereme jako z mojí pozice toho, že já jsem jako byla zavražděna, tak je to hratelný, jo, a bylo by to právě naopak ta super hra toho, že já bych to tam měla o mnoho těžší se jako obhájit.
1: Já jsem teda teďka zvědavý na hru NLE, protože mám pocit, že do hry vstoupil opravdu jako zrádce zrádce a mám pocit, že v ní vidím specifika jak Nicole, tak my, tak vlastně všech světových zrádců a uvidíme, jak se dostane, ale mám takový pocit, že prostě zvoneček nad Krištofem a nad Dášou určitě jako zazvoní. Řekněte mi, je lepší být zabitej anebo vyhlasovaný u kulatýho stolu a proč?
3: Já.
2: Povídej.
3: Já si myslím, že zabitej, protože když jste vyhlasovaný, tak těch emocí je tam jako hodně a vy fakt jako argumentujete. Já jsem fakt u toho kulatýho stolu tam seděla asi hodinu a vlastně jsem vyargumentovávala jednoho po druhém. To bylo jako, byla to síla, ale bylo to tak silný, že já jsem určitou chvilku myslela, že jako vybuchnu smíchy, protože mi to připadalo jako vtipný, co oni vymýšleli za nesmyslí, který vůbec jako nedávali hlavu a patu.
1: Tak ono podle mě, když se skupina usnese, tak se s tím asi nedá nic dělat.
3: Asi tak.
1: Ale tam prostě musí tam sedět a přijmout
3: to. Ale bylo fajn, protože někteří z nich včera po premiéře, já jsem tam byla s mým mužem, tak se mu chodili omlouvat jemu dokonce. Takže to bylo...
1: Třeba dostali strach.
3: Takže to bylo jako super, že jsem fakt dobře argumentovala, že to dávalo smysl, takže za mě v pohodě.
1: Jitko.
2: Já si myslím, že takhle... Já si myslím, že vždycky jakoby ten druhej, ta opačná strana řekne to druhý, že jo, takže já bych se zase naopak chtěla strašně moc aspoň odargumentovat, protože ten můj hřbitov byl opravdu, opravdu smutný v tom, že já jsem vlastně neřekla nic. Já nevím, jestli jste to pochopili stejně, protože já jsem teda měla potom v liščím doupěti s Vojtou a s Markusem trošku takové jako výměnu názoru toho, že oni mi řekli, ale když se tam mohla něco říct, říkám, nemohla. Já jsem tam stála a nikdo mě tam nevyzval, jestli bych jako mohla mluvit, nebo ať se nějak odargumentuju, nebo cokoliv jako říct, jo, že tady v tom...
1: Já myslím, že tam vaše role nebyla vůbec žádná.
2: Absolutně,
1: protože absolutně. Tam šlo de facto o to, jaký role si mezi sebou nastavíte zráci.
2: Přesně tak, a
1: to,
2: jestli
1: kdo tam
2: oni
1: stojí,
2: budou argumentovat
1: vlastně
2: a to, že tady ta mrtvola vlastně v tom hrobu se by se o mě postavila víc než Dáša, protože aktuálně jakoby tak tomu neřekla vůbec nic k tomu, jakoby jestli by mě chtěla nebo nechtěla, tak to bylo jako za mě takový smutný, protože já jsem si to i tak jako trošku, samozřejmě člověk jako počítá s každou, ne s každou, ale s hodně možnost má, tak i u toho, že jsem u toho kulatého stolu a řeknu jim, že jsem věrná, tak ten výbuch těch emocí třeba toho by byl pro mě možná víc pozitivnější než to, že jsem vlastně v podstatě tam jenom stála a pak jsem dostala lopatu.
1: Hráči z loňské série, když k nám chodili na rozhovory, tak vždycky říkali, že si přáli víc kulaťák, že se mohli aspoň rozloučit s tou hrou.
2: Je to tak.
1: Zrádci jsou natočení jako film. Jaký to je vidět se ve filmu jako filmová hvězda, protože jste tam jako herci?
2: Jo, tak to já začnu teda první, jestli můžu. Takže když byl vlastně úplně první puštěný můj medailonek, tak ke mně přišel můj známý a řekl by, Jiťali, ty nejsi tlustá. A jakže to bylo první, co? Ale jinak je to skvělý, jinak je to fajn, je to takový, že jo, pro mě, pro Monču úplně tolik ne, ale pro mě je to úplně jiný svět, kterýho já jsem měla šanci se dostat, tím pádem bych chtěla moc poděkovat za prvý Báře Adamcovi, Markusovi, všem tady těm lidem, kteří za tím stojí. A pro mě je to úžasná zkušenost a já jsem se tomu, byť ne tak dlouho, ale užila jsem se to moc.
1: Moniko?
3: Tak za mě slovo hvězda, já se jako hvězda úplně necítím, takže bylo vtipný jako říct, vidět se tam jako hvězda.
1: Jako filmová hvězda, protože je to tak dobře natočený, že jako kdybyste koukala na herce, tak jsem to myslel.
3: Jo, takhle.
1: Jako dneska musím to... hodně vysvětlovat věci, jak mluvím. Evidentně mluvím úplně k jiný cílový skupině, než obvykle.
3: Tak ale na tom je to hezký.
1: Je to hezký.
3: Je to hezký.
1: Tak jaký to bylo vidět se ve filmu?
3: Jaký to bylo vidět se ve filmu? Bylo to krásný, zajímavý, hodně vtipný. A taky já jsem potom o tom mluvila právě s Markusem a moc mě potěšilo i to, jak řekl, že i když jsem se tam moc neohřála, takže je rád.
1: To řekl i včera vlastně v kině.
3: No jasně.
1: Myslíte si, že vás navnímali a sestříhali tak, jak byste se i vy viděli v té epizodě?
2: Za mě určitě jo, já teda takhle, já si z toho podělám srandu a omílám to, že jsem se tam zase tak dlouho neohřála, že jsem tam jako toho tolik jako neudělala, jo, ale myslím si, že ten screen tam, který já tam mám, tak přesně vystihuje mě, že jako s ní už jsem tam komunikativní, myslím si jako, že jsem tam nechtěla ani nikomu udělat nějak extra zle nebo tak v té roli, co já jsem tam aktuálně hrála a... I na tom hřbitově, tam to bylo hezky vystižené toho, že jsem byla smutná, ale jo, myslím si, že stříhači a všichni udělali skvělou práci.
3: Ticho. Tak, jak bych to řekla? Úplně ne. Mhm. Úplně si to nemyslím. A včera mě právě začalo chodit hodně vzkazů a říkají, ale Moni, a říkám, nic neříkej. A kdo mě zná, a ví a sleduje mě roky, tak sebereflexe nebo prostě jakým způsobem jsem byla nastříhaná. Já jsem se pobavila. Bylo to vtipný, bylo to, jsem ráda, že se bavili všichni kolem, ale za mě to tohle není Monika, určitě to není Monika. Ale skvělá práce, všechno v pohodě, šla jsem do toho a šla jsem do toho i s tím, že se může stát něco takového. Ale nedávám absolutně jakoby úplně ruce před sebe v tom, že bych to kritizovala. Já to respektuji a akceptuji, ale tohle není Monika.
1: Tak jo. Tak já vám moc děkuju za to, že jste si udělali chvilku času, zhruba 30 minut, abyste přišli sem k nám za náma do Rádia Spin. Děkuju vám za odvahu, se kterou jste vstoupili do hry Zátci. Děkuju vám za hezkou podívanou a třeba někdy příště. Mějte se moc hezky. Numeroložka Monika a taky porodní asistentka Jitka, účastnice a hráčky hry Zrádci, hostky speciálu Spin Talku na Rádiu Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.

0: Ahoj, tady je Roman a se mnou další souhrn přehledu zrádců druhý epizody na rádiu Spin. Na snídani tentokrát nedorazila porodní asistentka Jitka. Zrádci se rozhodli, že mezi sebe přizvou Anelí. Nevím jak na vás, ale na mě Anelí působí jako zrádkyně s velkým Z. Máry si Nikol i my zároveň, tak uvidíme, jak daleko to dotáhne. Mega zajímavá byla ve druhé epizodě i mise. Vnesla velký rozkol mezi jednotlivý hráče. Podívejte se na to ve druhé epizodě, pokud jste ještě neviděli. Bylo to drama. Obrovský drama. Stejně jako u kulatýho stolu, kde se všechno tentokrát točilo kolem numerologky Moniky. Ta nakonec argumentaci neustála a byla z hradu poslána do vyhnanství. Koho nová trojice zrádců zabije, se dozvíme ve třetí epizodě. Tu můžeš sledovat v premiéře na Prima Plus každou středu večer nebo každou neděli večer na Primě. Budeš u toho?
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Old School, New School, Underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, rychlování repem a každej týden DJskej set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer.

0: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu budu mít zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že pokecáme, ale taky uslyšíme nějaký live rap. Dnešním hostem tak je Shizzle. Ahoj, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače a svojí mám.
0: Kdybych se směl popsat posluchačům pár větama, jak by to vypadalo?
1: Tak Shizzle je vlastně rapper z Vysočan, co rapuje o krásách a zvěrstvách života a světa.
0: Kdy jsi vlastně s rapem začal?
1: No, to sahá už do daleký minulosti. Asi jako v 11 letech jsem našel v autobuse MP3 a tam prostě jako najednou byl rap. A to byla ještě taková to doba, jako kdy se to stahovalo všechno vlastně na internetu, prostě takový, jak to jako MP3 stahuj nebo tak. A tam byla prostě nahrávka Tafroba a nějak prostě jsme to s kamarádama jako začali poslouchat. Další kamarád to vlastně taky znal ještě od jiného kamaráda ze školy. No a pak jsme se dostali jako k dalším vlastně jako jménům, se kterýma vlastně Tafrob spolupracoval. A já potom osobně k Krestovi, Prague Union a k americkému rapu, k Eminemovi, že jo, třeba. A no, tak jsem se k tomu dostal a vlastně v těch 11 letech už jako začaly první freestyly a pak jsem si řekl, no tak proč jako neskusit napsat text a neskusit to nahrát.
0: A ty tvoje první texty, první nahrávky, to už vznikalo právě v těch 11 letech tvojich?
1: Ale první nahrávka je z mých 14 let. A je to takový těžký hardcore, který jsem radši smazal z internetu, ale mám to schovaný doma v počítači v tajné složce.
0: Jak to, že hardcore?
1: No, protože jsem narazil na řezníka.
0: Jasně.
1: A Sodom Gomoru a všechny jako ještě další jako lidi ze ZNK. A to vlastně mi jako přišlo, že ten hardcore měl oproti jako tomu rapu klasickému, tak jako měl jako něco navíc, že tam byl jako nějaká takový jako víc jako černýho humoru, kontroverze a nějak mě to prostě chytlo, jako no.
0: A pořád si poslechneš i dneska hardcore řezníka?
1: Hele, když jako něco vyjde, tak jo, když to jako na mě vyskočí, tak paráda. Jinak vlastně ze ZNK rapper Astral One mi hostuje na jednom tracku na nový desce a bude to bomba určitě.
0: Kdo z český, slovenský nebo i světový scény by si řekl, že ovlivňuje třeba tvoji tvorbu nejvíc?
1: No tak určitě jako člověk ovlivňuje úplně všechno, co slyší prostě od dětství, tak se prostě jako nějak takhle jako formuje, vyvíjí, takže asi jako všechno, co jsem slyšel, tak mě jako nějak jako formovalo a inspirovalo. Jako z té české scény by to byl asi Kato, Rest, Řezník, Desát, no a to jsou asi jako takový jako největší jako zdroje, na kterých jsem vlastně vyrůstal, no.
0: Když už vlastně posloucháš rap takhle dlouho, sám ho i tvoříš, jak vnímáš vývoj rapu tady u nás v České republice?
1: No, přijde mi, že teďko ty tracky často jsou tak jako vlastně jako o tom jako samým, že jako vlastně, když nějaký rapper jako dojde jako do bodu, kdy vlastně už se třeba jako nemusí jako snažit, aby jako nějak jako víc jako pokračoval, tak často se jako otáčí a motá v takových tématech, jako prostě vydělávám na zlatý chain, na prostě mám prostě drahý prostě káru, koukej, drahý kola na ní.
0: Jaký jsou tvoje hlavní témata?
1: Moje hlavní témata je asi život prostě, no. To, co vidím, to, co se děje ve světě, snažím se do toho občas dávat jako nějakou dávku třeba občas kontroverze, nebo se snažím vžít do role nějaký osoby, která něco prožívá. Třeba jako teď můj poslední release Pochodem vchod s animovaným videoklipem, který vlastně popisuje pocity a myšlenky vojáka, který byl proti svý vůli vlastně zavlečený na frontovou linii pod záminkou vojenského cvičení, ale vlastně ho to zatáhlo do válečního konfliktu, jak se mu tam dějou jako různý věci, přemýšlí prostě nad rodinou, jestli se prostě vrátí, jestli má jako někoho zabít, nebo jestli má být vlastně jako zastřelený.
0: Já jsem ten animovaný klip viděl, za mě je fakt krásný.
1: Děkuju.
0: To si dělal ty, nebo kdo ho vytvořil?
1: Oslovil jsem na to moc šikovnýho Honzu Cechla, který se věnuje animaci profesionálně ve studiu. A jemu se ten track líbil a šel do toho. A ještě vlastně ten konec je normálně vlastně jako hranej na kameru, protože tam je vlastně taková věc, že to celý se mi zdá, ta válka, a pak se vlastně jako probudím, ale jsem rád za to, že vlastně v Čechách je to tady vlastně ještě docela jako OK, že tady prostě nám nelítají bomby na domy a můžem si prostě žít vlastní život, můžem si natáčet rozhovor, což je super, můžem si tady říkat, co chcem, že jo. A tak, no a tu ranou část právě natáčel ještě František Plzák, taky hodně šikovnej kameraman. A
0: na YouTube můžou tenhle klip posluchači najít. Jak tě najdou na YouTube?
1: Určitě, hele, když tam zadají Shizzle, píše se to S-H-I-Z-Z-L-E, kdyby někdo nevěděl. A tam mám spoustu věcí. Vlastně první věci jsem začal vydávat jako nějak jako takhle pod tímhle kanálem v roce 2022, kdy vyšla moje deska Na minutku.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.

0: Ale nic takovýho není, co se to děje, co mě to táhne tam k zemi, mozek mi nandává meny. Chci z toho ven zpět, vrátí mě do děje, až se to přežene, zatím si já sem a má hlava dál, jako život perem.
1: Československý underground.
2: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem, hostem ve studiu je tentokrát Shizzle. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
3: Takhle, já jsem z hudební rodiny, táta je hudební skladatel, takže nějak tak jako od malička jsem hrál na 3 hudební nástroje. Teďko vlastně profesionálně hraju na Lesní roh v symfonickém orchestru a ten rap beru jako takovou vlastně jako svobodu projevu a vlastně je to velká sranda. A třeba když je koncert, kde jsou prostě lidi, kteří to baví, tak je to jako super vidět, že to jako ty lidi baví, že to má jako taky smysl a vlastně ta energie z těch lidí se ti taky vrací a zase tě to napumpuje dál jako vlastně jako tvořit další tracky. No.
2: A vnímáš i to, že hraješ na hudební nástroje, že ti nějak pomáhá v rapu?
3: No určitě, protože v pár písničkách jsem si ten Lesní rok tam nahrál, že tam mám asi na ty minulý desce mám asi 3 nebo 4 písničky, kde mám vlastně pár jako z toho Lesního rohu a vlastně jako přes ten Lesní rok jsem vlastně jako začal ten rap dělat vlastně i víc vážně, protože ještě kdysi na hudebním gimplu, když jsem chodil, tak jsem tam měl spousta, no pořád to jsou moji kamarádi samozřejmě, ale spousta vlastně spolužáků, který taky hráli na dechový nástroje, tak jsme založili kapelu Shizzle Orchestra, se kterou jsme pořád vlastně obrážíme koncerty různě po Čechách a vlastně pak jsem si řekl, že to můžu vlastně dělat i vlastně jako bez kapely, protože je to v něčem rychlejší, protože v kapele nás je prostě teďko 8, bylo nás 11, takže vlastně vydání jedné písničky byla prostě jako záležitost několika měsíců, než se to naskouší, nahraje, tak aby to jako znělo dobře, že jo, po různých jako sekcích, než to zmixuje, zmatruje samozřejmě v tom, když je na to člověk sám, tak je to vlastně jako v něčem rychlejší. Zase, ale tam jako není ta prostě jako banda a naživo je to s bandou samozřejmě jako větší sranda, zábava a i vlastně jako větší motivace jako něco tvořit, jo, a tak, protože tam je prostě jako feedback od spoluhráčů. A
2: poslechneš si i něco třeba z jiného žánru právě než je rap?
3: No, tak třeba pracovně jako nějakou symfonii, když si chci jako poslechnout, co třeba v orchestru budem hrát. A já jsem vlastně jako od rána do večera obklopený hudbou, takže spíš mám rád jako vlastně jako ticho. Ale když třeba jako jedu autem, tak poslouchám tady Radio Spin, abych si udržoval přehled, anebo si zapnu na Spotify takový ty různý playlisty, jako český rap, český top, fresh hits a jako tak, a nebo jako občas si jako vyhledávám sám, jako co se děje, nebo když třeba na mě něco vyskočí na sociálních sítích, něco novýho, tak si to rád jako poslechnu právě z tady vlastně jako z území undergroundu, jako takový ty jako různý skupiny undergroundový na Facebooku, když tam něco vyjde, tak si teda poslechnu.
2: A když už takhle na tebe něco vyskočí a když si něco poslechnout, co je ten vlastně nejdůležitější faktor, který, že si řekneš, že tenhle track je dobrý? Co ten track musí mít?
3: Musí mít šťávu.
2: Co to je ta šťáva?
3: Musí to mít jako, no tak samozřejmě jako ta jako první věc je jako ta kvalita toho provedení, jo, od toho, jestli je to jako správně nafrázovaný, jestli to jako prostě sedí, jestli je raperovi rozumět, jestli si s tím jako dal vlastně jako by tu práci, aby to jako znělo dobře, a pak tam vlastně musí být ještě jako něco navíc, ta hudba vlastně, no. Že vlastně tam jsou jako nějaký technikálie, co se dají jako dohromady, a pak je tam ta hudba, když vlastně tu hudbu dělá jenom ten rapper, tak vlastně tu hudbu dělá vlastně ta flow, ta intonace, dynamika, různý kontrasty, jak si hraje s vokálem, no.
2: Na čem aktuálně pracuješ? Můžeme se těšit na nějaký novinky?
3: Určitě, teďko dělám na desce s názvem Nedokončená a doufám, že do konce roku bude venku. Vlastně na téhle desce jsem pracoval s Fífou Karlíkem, který měl studio tady hnedka vlastně kousek pod rádiem A2Z Studio, tak tam jsem hodně nahrával a bohužel teda nás 2 roky zpátky tragicky opustil tady na zastávce a deska bude venku, všechny insta dělal FIFA a mega se mu povedli, takže mu to potom pošlu do nebe.
2: A je to i důvod, proč se jmenuje Nedokončená?
3: Je to tak, protože jsem doufal, že jako jí spolu jako dokončíme, ale vlastně potom, co odešel, tak mi vlastně jako zbyly rozdělený instra, takže teď to prostě jako už mám vlastně jako složený jako pohromadě a tuhle chvíli zbývá nahrát poslední track, pak to všechno, nebo respektive většina už je jako smíchaná, ale pak to všechno poslat na master, vylisovat CDčka a je to.
2: Když jdeš tvořit, tak když jdeš psát text, tak vlastně potřebuješ první slyšet beat, nebo první napíšeš ten text samotný?
3: Rád si nejdřív poslechnu beat, abych do toho napasoval jako jako ten text se správnou atmosférou. A nebo když mě jako něco napadne třeba jako po cestě na tramvaj nebo kamkoliv, tak mě jako napadne text a potom až to třeba jako naposuju do beatu. Vlastně je to jako z sobou stran, no.
2: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

0: Suspin, Jirka a taky Shizzle. My tady samozřejmě i dál pokračujeme s československým undergroundem. Na začátku jsme tady slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Bude to track, co jsem právě teďko vydal nedávno. Je to ten track Pochodem vchod, o kterém jsem se zmiňoval. A je to prostě o vojákovi, který byl proti svý vůli zavlečený na frontu. A snaží se to vystihnout jeho pocity a myšlenky.
0: Dobře, tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.

0: Tohle byl Shizzl, track Pochodem vchod. Já ti děkuju moc za to, že jsi na nás dneska udělal čas, že jsi tady dorazil k nám do studia. No a jestli máš nějaký poslední slovo tady pro naše posluchače, tak teď je ta pravá příležitost.
1: Já taky moc děkuju za pozvání a děkuju všem fanouškům, co mě poslouchají a chodí na koncerty. A taky zdravím Repress Crew, moji rapovou bandu, taky nám bude vycházet EPčko brzo. A mějte se hezky a držím palce, ať se vám daří ve všem, co děláte.
0: Díky ještě jednou moc za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Rádio Spin. Hezký večer.
2: Čau. Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer na rádiu.

0: Spin ráno na Rádiu Spin.
1: Vy jste zvyklí, že tu pro vás každý pondělí máme s Domem Radio Spin Music Impro. Jenže zítra tomu bude jinak.
2: No, jako takhle, Radio Spin Music Impro bude.
1: Ale nebudu ho dělat já. A nebude ho dělat ani Krištof. Protože...
2: No, protože dorazí hosti.
1: Daniela Révaj a taky Jirka Šlégr.
2: Což jsou moderátoři CNN Prima News. Jak takový moderátoři CNN Prima News asi repujou doma?
1: Brácho, to je právě to, proč jsme si je sem pozvali, ne? Aby jsme to zjistili přece.
2: To docela dává smysl.
1: No tak jo, buďte u toho, protože zítra ráno vás čeká něco, co neuslyšíte každý den.
2: Tak to koukej ladit od 6 do 9. Radio Spin a CNN Prima News.
1: Na jednom majku.
2: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: Vánoce.
1: Happy birthday. So make a wish.

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspíval táček, vytáhnu podržení.

dollar.

0: prostě nejvíc repu v republice.
1: Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej smut, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40. Z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co

0: se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš klam.
1: Radio Spin.

Nejvíc rapu v republice. It's 5 o'clock in the morning.

0: Fin ráno na Rádiu Spin.
1: Vy jste zvyklí, že tu pro vás každý pondělí máme s Domem Radio Spin Music Impro. Jenže zítra tomu bude jinak.
2: No, jako takhle. Radio Spin Music Impro bude.
1: Ale nebudu ho dělat já. A nebude ho dělat ani Krištof. Protože...
2: No, protože dorazí hosti.
1: Daniela Révaj a taky Jirka Šlégr.
2: Což jsou moderátoři CNN Prima News. Jak takový moderátoři CNN Prima News asi repujou doma?
1: Brácho, to je právě to, proč jsme si je sem pozvali, ne? Aby jsme to zjistili přece.
2: To docela dává smysl.
1: No tak jo, buďte u toho, protože zítra ráno vás čeká něco, co neuslyšíte každý den.
2: Tak to koukej ladit od 6 do 9. Radio Spin a CNN Prima News.
1: Na jednom majku.
2: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na